Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jdeme na to. Doufám, že se všechno podaří, jak se říká, když máme vše připraveno. Dílo půjde samo. Uvidíme. Máme před sebou Relaxádu, oficiální hitparádu Relax Rádia. Ta dnešní má pořadové číslo 1564. I v té dnešní uslyšíte 10 skladeb, to znamená ten žebříček, který jste si sestavili přímo u nás na stránkách. A k tomu 4 novinky, protože a rychlostí blesku to sjedu. Jo, jedna písnička je tady pátý týden, to znamená 5 týdnů a dost. Nahrazuje jí určitě jedna z novinek, která to už ale budete rozhodovat vy, protože to je prostě na vás.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Do Žaket to bylo minule třetí místo, Žilou Stajp a mimochodem, jestli se nepletu, jo, je to právě ona. Ta je tady dneska naposledy, tak budete si moc určitě poslechnout, protože, no neřeknu vám, na kterém místě je, ale je tady. Kdo byl na dvojce? Moje favoritky Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Já teda doufám, že se třeba jednou holky dostanou na první místo a možná trošku matu, no uvidíme. Každopádně jsou tady 4 týdny, mají ještě jeden týden před sebou. A kdo byl nahoře, to prostě byla bomba. Tuhle tu skladbu bych totiž jako povinně pouštěl každý ráno a hned byste měli o dost lepší náladu. Slavíček, hezký ráno, bohužel dneska už tady s námi nebude. Je mi to líto, ale tak dostal se až na vrchol, minule první, tak budeme držet pěsti a jinak ve vysílání Relax Rádio slyšíte celkem pravidelně. Kromě ale té první trojky tady máme i skladby, které z minulých novinek nepostoupily do té desítky, to znamená, už je dneska neuslyšíte, tak je dobrý si je alespoň připomenout. Třeba zrovna Slza, to mi je skoro líto, holka z plakátu.

0: Tak tohle je fuč, udělali jsme pápa. Teď ale pojďme na tu desítku, která je před námi a kterou uslyšíte naprosto stoprocentně. Henry Moody, co si budeme pamatovat, nebo co si budeme říkat, to je člověk, který umí udělat hity. Tvrdilo se o něm, když začínal, že to je budoucí světová popová hvězda, tak nechme se překvapit. Minule byl 8., dneska je 10. se skladbou Miss You, tak jako to nějaký extra velký postup moc jako neukazuje. Uvidíme. Hned půjdeme na 9, protože tam byla novinka z minula. Souvisí to s fotbalem, to bylo jasný. Ona Shakira to umí, spolu s ní Burna Boy a skladba s názvem Die. Tak jdeme na to. 10, 9, Henry Moody, Shakira, Burna Boy.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak Shakira je teďka oficiálně za vodou, že dostala nějaký ty miliardy zpátky od daňového úřadu. Možná, že o to větší radost měla a s větší radostí zaspívala tuhletu skladbu, která se stoprocentně objeví na mistrovství světa ve fotbale. Já jsem ještě teďka někde slyšel nějakou úplně jinou v úvozovkách oficiální hymnu a vypadala ještě možná trošku líp, ale uvidíme. Teď bych nechtěl předbíhat, jedeme dál. Tohle je totiž 9. místo. Shakira, Burna Boy, Die Die. Před námi je první novinka, tam je to trošičku tajuplný, za to je Kygo. Mimochodem Kygo to je taková hodně taková, jak bych to řekl, typická muzika, to poznáte za chvilinku. A s ním tam je Dan Timinský. A já jsem zjistil jednu takovou docela zásadní věc, berte to samozřejmě s rezervou. A můj kolega Dan, který vysílá ráno, tak on se strašně toužil dostat do světa show businessu, co se muziky týče. Tak se domluvil s Kygem a udělali dohromady tuhletu skladbu, protože nemohl tam jako samozřejmě dát celé svoje jméno, tak si zvolil pseudonym Timinský, ale křestní jméno si nechal, to je jasný, aby o něm taky každý věděl. Takže první novinka Kygo a Dan Timinský a hned potom si dáme další muziku, na kterou já se docela dost těším. Madonna bude vydávat 3. července album Confessions 2, to znamená 2, a tam vlastně představí tuhletu novou verzi singlu I Feel So Free. Já jsem nedávno viděl na YouTube nějaký část koncertu jeho, nějakého jeho vystoupení a musím teda uznat, že na ten věk vypadala hodně dobře.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Docela jsem zvědavý na to další nové album od Madony. Těším se na 3. července, myslím si, že nejsem rozhodně sám. Ono konec konců Madonna, koukám, ne. Jo, má vlastně tady ještě jedno želízko v ohni. Dneska a ještě možná i příště uvidíme, jak dostane vaše hlasy, které budete posílat, nebo můžete naklikat na www.radio-relax.cz, ale tím trošku předbíhám. Máme čas, jdeme dál, protože před námi je 7. místo, jestli se nepletu, a novinka. Novinka, tak ta je jasná, Hilary Duff, co si budeme povídat, to určitě znáte. Ona zpívala taková ta hodně v teens éře, to znamená, když jí bylo náctiletá, když byla. Teďka se vlastně rozhodla přearanžovat svoje největší popové hity, no a je zvědavá, co se s tím stane, jestli se chytne stejně, jako to bylo. Vzniklo z toho celý album. Za chvilku si pustíme její novinku, která se jmenuje What Dreams Are Made, a hned k tomu přidáme v podstatě další skladbu, a to je Demi Lová, to, co si budeme povídat. Jako dítě, to je něco podobného. Hrála v televizním pořadu po boku Selena Gomez. Málo do tehdy tušil, že s obou budou světové hvězdy. Je to tak.

0: Upřímně jsem hodně zvědavý, jak se tahle tapecka od Demi Lovato bude, jestli bude úspěšná, anebo nebude v Relaxádě. Každopádně i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, dát jí svůj hlas a Bůh ví, třeba příště popoleze ještě o něco málo vejš. Jinak jedeme dál, posloucháte Relaxádu, to znamená oficiální hitparádu Relax Rádia. Před námi je 6. a 5. místo. Na tom 6. je zpěvačka, která první album vydala ve věku, kdy většina dětí řeší domácí úkoly a taky přijímačky. Zpívala na velkých podích dřív, než si mohla udělat řidičák. No a co si budeme povídat? Jako teď jí čeká docela jako hodně velká práce v úvozovkách pěvecká. Má před sebou 3 koncerty v Edenu a doufejme, že se jí o dost zlepší počasí. Asi jste pochopili, mluvím o Evě Farné, Perpetuum Mobile je dnes na 6. místě, minule byla 9., jde to prostě nahoru, to je jasná věc. A hned potom nás čeká Robin Schulz. Jestli si možná vzpomenete na jeho remix skladby Vlny, tak to byl původně jeho vedlejší projekt. Nakonec se stal vlastně jedním z nejúspěšnějších tanečních hitů desetiletí. Tak se vám je představil. Eva Farná, Robin Schulz.
1: Relaxa. Relax Radio. 6.

0: Tak pojďme rychle dál, protože za námi je aktuálně, pozor, páté místo, říkám to dobře, jo, je to tak, to znamená čtyřka a další novinka Relaxády, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, to je novinka, to jsem docela zvědavej. Já si vždycky říkám, jako proč kapela, třeba relativně hodně známá a slavná, proč si bere vlastně takovýhle lidi k sobě, co zatím je, protože co si budeme povídat, Dominika Aláďa je influencerka, zpěvačka, čerstvá Miss Grand Czech a tak dále a tak dále. No prostě jako trošku jim to zvedne sebevědomí, co si budeme povídat. Tak, ale uvidíme. Já si to jdu poslechnout spolu s vámi, protože jsem to projel jako jenom tak rychlostí blesku. Hned potom si dáme, tuším, že to bude čtvrté místo podstupně vítězů. Tam je Calvin Harris, tenhle ten chlápek, já ho mám moc rád, protože on jako... než byl slavnej, tak pracoval v supermarketu, fakt, že jo, nekecám, a dokonce i na rybí farmě. Dneska patří mezi nejlépe vydělávající DJ světa. Takhle se dělá kariéra. Tak jedem. Třetí novinka, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, a hned potom Calvin Harris.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relax.

0: Calvin Harris a zpěvačka Jay-Z a v tuhle chvíli, jestli se nepletu, čtvrté místo, postup ze šestky, to je docela slušný. Uvidíme, jak si povedou dál, jsou tady třetí týden v relaxádě, takže ještě jako šance veliká dostat se první trojky. Tam ale pozor, se může dostat klidně i novinka, kterou vám servíruji jako čtvrtou. A tady si trošičku sypu popel na hlavu, protože a jelikož tohle je Němec, je to německý zpěvák, německý producent a tak dále a taky podle toho si musí říkat Bund. Já si myslím, někdy jsem to už jako někde i řekl jsem ho z A, pak jsem si tady projel pár jeho rozhovorů a ve dvou taky mu říkali Bund, jo, ale předpokládám, že to byly nějaký anglický stanice, tak tam to bylo celkem jasný, ale v německých, kam on asi patří jako Němec, tak tam ho jasně oslovovali Bund. Takže je to Bund, je to čtvrtá novinka, jmenuje se to Love Tonight, ta písnička, uvidíme, jak si povede. Hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz a bude záviset na vás, kolik hlasů dostane. No a hned potom se podíváme na třetí místo, už jdeme na bednu. Tam jsou Milky, Just the way you are. Co si budeme povídat? Je to vlastně debutový single Dua Milky, píseň, která je stará přes 20 let, ale letos se stala téměř virálním hitem díky klasika TikToku a novým remixům.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Jednoduchost je síla, tohle je důkaz Milky, Just the way you are, starý hit přes 20 let, v současné době je opět dalším virálním hitem díky sociálním sítím a tak dále. Pojďme rychle dál, protože času moc není, před námi je druhé místo do žaket a ta je tady dneska naposledy se skladbou Jealous Type. Mimochodem, já si pamatuju, že i ona měla nějaký virální hit, který vzniknul trošku jako recese, protože ona tam vystupovala převlečená za krávu, jako... Jo, internet si to zamiloval, že jo, protože samozřejmě ten má rád vtipy a odstartovalo to vlastně její hvězdnou kariéru. Druhé místo.
1: Relaxádio.
2: Relaxádio.
1: Druhé místo.

0: A před námi je rekapitulace, abyste věděli, pro jakouže skladbu hlasovat na www.radio-relax.cz. Takže jste připraveni? Já doufám, že jo. Máme za sebou druhé místo do Jacket a Yellow Stipe. Deska naposledy a jdeme na to. Začneme novinkama.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden. On
0: your mind. Kygo a Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Pokud jí chcete dát hlas, nezapomeňte www.radio-relax.cz. Tam to všechno můžete spáchat. Další novinka, Hilary Duff. Potom Krištofa, Dominika Láďa a jejich půlnoční hřích. A k tomu všemu taky německý Bund, Love Tonight. Nicméně pořád stejně důležitá je i desítka, pro kterou jste hlasovali, to znamená, přejedeme i tu.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Henry Moody, 10. místo, Miss You, ale jde dolů, minule bylo 8, asi se to moc nelíbí, já nevím, máte tady druhý týden, tak mu dejte šanci.

Myslím si, že tuhle písničku uslyšíte docela často. Na osmičce Madonna. Na týhle ženský se mi líbí, že je starší než internet, ale pořád vydává novou hudbu. Na sedmičce Demi Lovato. Na šestce ženská, která toho má, no myslím si, že v budoucí době, pár dní, když to vemu v horizontu, docela dost před sebou, Stadion Eden.

0: Pětka minule, pětka dneska. Robin Schulz, Better Times. Na čtyřce Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy a Satisfy. Na třetím místě a ještě jednou budou mít šanci Milky, Just the Way You Are. Mně se tam strašně líbí ta jednoduchost. Já si to fakt broukám, když jdu tady odsaď z Relaxády vždycky. Na dvojce, dneska naposledy, do žaket, Jillou Stipe.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.
2: První místo.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Právě posloucháš Hity milénia na rádiu Relax.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

výročí pro dnešní den. Dnes je 17. června. Tento den roku 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinsky. V roce 1946 pro změnu zpěvák Barry Manilow. Rok po něm přišel na svět jeho kolega Paul Young. Stal se rok 1965, když se narodil Richard Hine, bubeník kapely Texas. Roku 1837 si Charles Goodyear nechal patentovat svůj první kaučukový vynález. Roku 1950 proběhla tento den vůbec první transplantace ledvin na světě. Stalo se tak v Chicagu. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: 6 hodin, 1 minuta, dnes je středa, 17. červnový den.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Ale tu jsme zase o kousek blíž. I když meteorologická předpověď dnes je převážně oblačná pro středu, ojedinělé máme čekat přeháňky, večer pak ubývání oblačnosti a zase o pár stupínků tepleji než včera. Dnešní odpolední maxima se budou pohybovat okolo 26 stupňů Celsia. A když den v podstatě teprve začíná, tak už jsme na konci se skupinou Depeche Mode in the End. Pokud chcete být stylový, k téhleté písničce se doporučuje něco černého, protože móda, která doprovází depešáky už od 80. let, je černá barva.

Písnička je zřejmě o nějaké dnešní noční velké lásce. Love Tonight, 6 hodin, 8 minut a ta další je, jak jsem slíbil, pro všechny, kdo máte rádi depešáky, ať se vám dobře vstává, ať se vám dobře cestuje s rádiem Relax. První hit depešáku skupiny, která vznikla v roce 1980, se jmenoval Fotografik. To bylo ještě předtím, než vůbec o nich kdokoliv věděl, ale vlastně už rok na to, v roce 1981, depešáci vydali průlomový hit a to je tahle ta písnička. To byl úplně začátek. Možná si vzpomenete, rok je 1980. Tak teď depešáci, In The End, přesně 9 minut po 6. hodině ranní. Dobré ráno.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Black Milk, bohužel osud chtěl jinak, tahle ta skupina už se v kompletní sestavě nikdy na pódiu neukáže, nepředvede, ale na pódium pozveme 11. července v Mutějovicích na Rakovnicku Poetiku Sebastiana, zaspívá Xindl X, na jednom pódiu Slza Realita, Ben Kristoval, Adam Mišík a vy tam můžete být taky. V příští hodině bude soutěž o 2 vstupenky na tenhle ten festival, který bude v létě 11. července. No a aby to bylo kompletní, tak ty letní teploty přijdou už ode dneška. Každý den to bude tepleji a tepleji. Já doufám, že i toho 11. července bude nádherně.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: srážkou. Před tím sjezdem se stala dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 6 hodin, 31 minut.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Venkovní teploměr ukazuje už teď 16 stupňů Celsia a odpoledne bude ještě o 10 víc. Dnes bude ale převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer ubývání oblačnosti a odpolední maxima 26 stupňů Celsia. Blíží se víkend a už za chvilku budu mít pro vás pozvánku na jeden benefiční sobotní fotbálek, který bude v Kladně.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní nehodu píšete z Prahy Davids a je zajímavý, jak jsou ty ulice poskládaný. Takže dopravní nehoda se stala v ulici Čínská, která je hned kousíček křižovatkou od jugoslávských partizánů. Zkrátka nad hotelem Internacional havarovalo osobní auto.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: 9.90 až do 23. června. Kaufland.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
2: Ekokom.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Pozvánku na jeden fotbálek, který bude v Kladně v sobotu benefiční. Je to pozvánka na benefiční fotbalovou akci, která se koná 20. června v areálu SK Kladno a na jednom hřišti se potkají hráči Rytířů Kladno, hokejisté, tým Amont a AFK Tuchlovice. Program začíná odpoledne ve 3, v 15 hodin zápasem přípravek. Hlavní benefiční zápas, ten je v plánu v 17 hodin. Vy se můžete těšit na fanzónu pro děti, bohaté občerstvení určitě bude na místě, protože má být velké horko, zmrzlina, tombola, autogramiáda hráčů. A vítěžek z této akce bude věnován projektu Srdcem pro Ondráška, který pomáhá 12-letému Ondrovi z Kladenska. Ondrášek se narodil extrémně předčasně, trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a taky zrakovou vadou. A vybrané finance z tohoto utkání pomohou jeho rodině s úhradou rehabilitací speciálních pomůcek a dalších potřeb, které mu mohou usnadnit každodenní život. Tak pokud ještě nemáte program na sobotu a chcete se potkat například i s Rytíři 20. června areál SK Kladno odpoledne.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: blízko. Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud po D4 cestujete do Řitky, tak jeďte opatrně ještě před sjezdem do obce Řitka. Se srazila dvě osobní auta.

0: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7.01.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: Vstávali jsme se sluníčkem, ale dnes bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami až večer ubývání oblačnosti. Odpolední teploty o kousek vyšší než včera, 26 stupňů Celsia. Hrajeme pro všechny a hrajeme i pro vaše autíčka se skupinou Čínasky.
4: Mám

0: Léto začíná o víkendu a léto pokračuje i 11. července. 11. července vás zveme do sportovního areálu Mutějovice. Teď mám připravený dvě vstupenky na tenhle ten festiák, který začíná v pravé poledne ve 12 hodin a bude určitě až do půlnoci, protože těch účinkujících je tam spousta. Připravených Adamišík, Poetika, Ben Kristoval, Sebastian, Xindl X, Slza, Realita a vy tam můžete být taky. Asi pravděpodobně to bude hodně na hlas, takže předpokládám, že svá oblíbená zvířátka radši bych nechal doma. A ke zvířátkům mám soutěžní otázku. Ptám se, vlastně máme jeden takový příspěvek na Facebooku Rádia Relax, jak vycvičit pejsky, třeba aby udělali hezkou fotografii. Ale já se ptám a odpovědi čekám SMS-kami, jaké povely nejlépe ovládá váš domácí mazlíček. Ať už je to jakýkoliv mazlíček nebo mazel, jaké povely ovládá nejlépe, napište na 606 736 736 a pozdravujte vaše domácí mazlíky. I ty, co jsou plechový a mají duše z gumy.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

Jaké povely ovládá nejlépe váš domácí mazlíček? Napište na 606 736 736 do 8 hodiny a vyhrajte dvě stupenky na festiák, který bude 11. července ve sportovním areálu v Mutějovicích, festival, na kterém těžko říct, kdo bude hlavní tahák, jestli Poetika, Adam Mišík, Ben Kristoval nebo třeba Xindl X. Takže do 8 hodiny pište na 606 736 736. Máme i soutěž na Instagramu. Do pondělí 22. června na našem Instagramu můžete získat rodinnou vstupenku do Koně pruských jeskyní. Na Instagramu odpovězte, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. Odpovědi na Instagramu Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: Prázdniny se blíží, 17. červen je dnes, teď přesně 7 hodin a 31 minut.
1: Relax Radio.
0: A venku se krásně otepluje, taky léto už bude o víkendu, takže dnes ale pozor, bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, večer pak ubývání oblačností a teplota už krásných letních 26 stupňů Celsia. No a 17. červen, v minulosti se toho přihodilo hodně, takže už po písničce se podíváme strojem času, co všechno se stalo v kalendáři.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

výročí pro dnešní den. Dnes je 17. června. Tento den roku 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinsky. V roce 1946 pro změnu zpěvák Barry Manilow. Rok po něm přišel na svět jeho kolega Paul Young. Psal se rok 1965, když se narodil Richard Hine, bubeník kapely Texas. Roku 1837 si Charles Goodyear nechal patentovat svůj první kaučukový vynález. Roku 1950 proběhla tento den vůbec první transplantace ledvin na světě. Stalo

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Náš pejsek umí nejlépe poznávat zvuky. Tady píše Monika, posluchačka Monika, k naší soutěži. Jakmile otevřu ledničku, tak po zvuku pozná, že je otevřená lednička a hned je u mě. Jaké povely ovládá váš domácí mazlíček? Na to se ptáme do 8 hodiny. Napište na 606 736 736 SMSku. A nemusí to být domácí mazlíček, pejsek, protože tady přišla Veronika z Kladna. Zvířátko zatím nemáme, ale povel ráno na děti, aby vstávali, musíme každý den trénovat. Tak trénujte, ale v létě budete mít asi relax, protože v létě v červenec a srpen to se do školy nemusí. Soutěžíte o 2 stupenky na hudební festival, který bude 11. července v Mutějovicích na Rakovnicku, kde bude Realita, Slza, Ben Kristoval, Adam Mišík. A vy tam můžete být taky s rádiem Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je Relax.

0: masa.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně.
6: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bille klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
5: Bille. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehodu dvou osobních aut máme hlášenou z ulice k Barandovu v Praze. Ulice k Barandovu při nájezdu na Pražský okruh. Dejte pozor, je uzavřený, respektive neprůjezdný, levý, rychlý jízdní průjezd.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8 hodin 1 minuta, čas na nové zprávy.
1: Kladno dostalo zprávu o výdělku a výdajích města za uplynulý rok a Rakovník bude mít novou formu úhrady parkovného. Hezké ráno s relaxem vám přeje Bára a Dan.
2: Relax Radio.
1: Zastupitelé města Kladna vzali na vědomí zprávu nezávislého auditora, který v hospodaření města nezjistil žádné nedostatky. Město mělo v loni reálné příjmy 2,7 miliardy korun a výdaje ve výši 2,5 miliardy korun. Dalším bodem zasedání bylo schválení peněžitého daru města ve výši 1,5 milionu korun pro oblastní nemocnici Kladno. Tyto prostředky jsou určeny na nákup přístroje s pokročilým ultrazvukovým systémem. Zastupitelé v Rakovníku projednávali možnost placení parkovného pomocí mobilní aplikace. V budoucnu ji budou řidiči moci využít. Město teď prověřuje možnosti online úhrady parkovného a vybírá potenciální partnery. Návrh vzešel už na minulém jednání zastupitelstva. Kolegyně Kamila přináší informace z Panenského Týnce.
3: V Panenském Týnci a v obci Žrotín byla zahájena realizace projektu zaměřeného na výsadbu nových dřevin ve veřejném prostoru. Projekt přispěje nejen ke zkrášlení krajiny, ale také k posílení ekologické stability a zlepšení životního prostředí. V rámci projektu bylo vysazeno celkem 76 ovocných stromů. Nové stromy přispějí ke zvýšení podílu zeleně v obci a pomohou zmírňovat dopady klimatické změny. Součástí projektu je také následná péče o vysazené dřeviny po dobu 3 let, aby se zajistilo jejich dobré ujmutí a zdravý růst.
1: Krajský soud v Ústí nad Labem by dnes odpoledne mohl vynést rozsudek nad mladou ženou, která v ústecké čtvrti odložila své novorozené dítě do kontejneru. Žalobce ji viní z pokusu o vraždu, za který hrozí i výjimečný trest. Žena vinu odmítla s tím, že doufala, že miminko někdo najde.
2: Sport.
1: České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetnou od 10 hodin.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes čeká středočeský kraj převážně oblačno s možností přeháněk. Oteplování ale bude pokračovat. Nejvyšší denní teploty budou 23 až 26 stupňů Celsia. K večeru bude oblačnosti ubývat.
0: I tebe se zeptám, stejně jako posluchačů, posluchaček, máš doma smečku, tu, máš celkem 2.
1: Ano.
0: A jaké umí nejlepší povely, nejvíc?
1: No tak Dalmatinka umí, dej mi 5. Takový partiácký, dej mi 5, ne?
0: Jo, takhle jako packu, že ne?
1: No jasně, obě, takhle.
0: Obě dvě najednou.
1: Placne ti 5, no jasně.
0: To si ty naučila.
1: Ano, a už ten, jako miminko.
0: A ten pejsek, který vypadá jako velkodlán?
1: ten má v umění asi zabít všechno živý na naší zahradě.
0: Jo, tak. Tak to jak vám nikdy na návštěvu radši nepůjdu na zahradu. 50 odstínů šedi. Uslyšíte už za chvilku. Eli Gauding, hezké ráno.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 8 hodin 11 minut, dali jsme si s Mirai malinovej syrup, teď nás čeká filmová písnička Ellie Goulding, 50 odstínů šedi a za chvilku světový šampionát ve fotbalu, kde padaly rekordy.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Co všechno se přihodilo na šampionátu? Rakousko porazilo o gól Jordánsko 1-0, Argentina rozdrtila Alžírsko 3-0, Irák podlehl Norsku 1-4 a Francie porazila Senegal 3-1. Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství, poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0 a hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán Jihoameričanů, který vstřelil hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi například vyrovnal německého útočníka Miroslava Kloseho v počtu gólů v historii světových šampionátů, už jich má taky 16. Messi nastoupil k jubilejnímu 200. utkání za Argentinu a stal se prvním hráčem v historii, který si zahrál na 6 mistrovství světa. Mbappé překonal rekord a na další útočí. Chci se zapsat do historie, říká francouzský útočník. Národní maximum už překonal, když se stal historicky nejlepším střelcem Francie a na dosah má kanonýr Kylian Mbappé i to celosvětové. 2 góly se podílel na výhře 3-1 nad Senegalem a na mistrovství světa zaznamenal už 14. trefu. Jenom 3 hráči dokázali vstřelit na šampionátu celkem víc branek než on. Lionel Messi 16, když nasázel ve středu ráno Alžírsku hat-trick, Miroslav Klose 16 a Ronaldo má 15 gólů.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.
3: Když

0: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Pokoře před přírodou, která nás obklopuje. Krkonoše si dnes připomínají jednu velkou sportovní událost. 17. června v roce 1966 ve Vrchlabí odstartoval vůbec první ročník Krkonošovy stovky. To je nejstarší a nejobtížnější dosud pořádaný 100-kilometrový dálkový pochod na českém území s celkovým převýšením okolo 3800 metrů. To byl rok 1966. Tohoto závodu já jsem se neúčastnil a už vůbec ne v tom roce, ale vzpomínám na jiný super těžký závod, a to Beskydskou sedmičku, možná jste to běželi, která se poprvé šla nebo spíš běžela v roce 2010. Dnes se tohoto závodu účastní tisíce lidí a převýšení je, protože je trasa z kopce do kopce, velké převýšení je zhruba 5600 metrů, takže ještě větší než v těch Krkonoších. A já měl to historické štěstí, že jsem běžel sedmičku ještě předtím, než vznikla, a to protože před sedmičkou, před tím rokem 2010, pořádal klub turistů noční přechod Beskyd, ale byl to běh teda, protože 52 kilometrů, tehdy to bylo 52 kilometrů, noční trasy od 16 odpoledne po těžkém celodenním dešti se startovalo na Lysé hoře a cíl byl vlastně, my jsme doběhli v 5 ráno. V 5 ráno, tak od těch 16 do 5 se běželo z Lysé hory. Běžela nás tehdy necelá 50, nebyly to tisíce, jako dnes. No a já se tehdy držel jednoho běžce, protože jsem neměl ani mapu, navigaci, čelovku, nic, bylo to na punk, tak jsem se držel v postupu necelých 100 metrů za jedním zdatným borcem, který to tam měl načtený tu trať, a ten teda běžel jako závod, takže jsem si taky hrábnul hezky. Jediná pauza byla asi 10 minut na Radhošti doplnit kapaliny, jak se běželo celou noc. No a v cíli na vrcholu nad Velkým Javorníkem, nebo na Velkém Javorníku, mi řekl, že běhá noční přechody 100 kilometrů po celém Československu tehdy, i tu Krkonošovu stovku. Takže zážitek pro mě nezapomenutelný, tímto zdravím do Krkonoš, do Vrchlabí a všechny extrémní běžce, užijte si to na maximum.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je tady finish dnešní ranní soutěže, ve které jste psali, co všechno umí vaši mazlíčkové. Z Rakovníka Milan napsal, mám bombajského kocoura Charlieho, chodí na vodítku, poslouchá například udělej kutulu, to válí sudy na chodníku, aportuje plyšová zvířátka a funguje na větu, pojď dáme masíčko, to okamžitě běží zvenku domů. Máme tady fotografii, zdravíme do Rakovníka Milana, ale zdravíme Veroniku, která zvířátko nemá. Veroniko, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: Nebo máš jako zvířátka, ale dvou noha?
1: No, přesně. No, děti mám jako zvířátka.
0: Děti?
1: Žádný, jako přesvědčují mě o pejska, ale zatím jako to neklaplo, no.
0: Pejsek zatím ne. A co je trénuješ?
1: No, trénuji vstávání, to je vždycky boj teda. Vstávat do školy a tak, jako.
0: Tak teď budou prázdniny, červené srpence, nemusí do školy?
1: Jo, už se moc těším, no. Na této období říkám, už jenom pár dní.
0: Ale zase na druhou stranu, budeš muset vymyslet program na dva měsíce.
1: Jo, to máme už něco lepšího.
0: Výborně. Tak ještě k tomu přemyslí Radio Relax teďka 11. července. Dvě vstupenky na festival v Mutějovicích. Adam Išík, Poetika, Sebastian, Xindl X, Ben Kristoval, Slza Realita a taky Veronika tam bude. Já ti blahopřeju. Přeju hezký den, vydrž na telefonu. Měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj. Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nedaleko Mělníka směrem na Harasov, kousek od obce Střemy, je padlý strom. Je to průjezdné tohleto místo jedním jízdním pruhem, ale hasiči už jedou na místo.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.

0: Shaggy Aiken na Relaxu přesně v 9.
1: V Hořovicích u nemocnice je opět plně obnoven provoz po výstavbě přeložky vysokého napětí a na Mělnicku se otevírají poslední koupaliště na tropický víkend. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: V Hořovicích skončila výstavba přeložky vysokého napětí o téměř 3 týdny dříve. Řidiči mohou využít plně obnovený silniční provoz bez omezení a zrušena je také náhradní autobusová zastávka. Návštěvníci nemocnice i místní obyvatelé si tedy mohou oddechnout. Česko čeká tropický víkend. Připraven je Mělník, Mšeno a Kralupy nad Vltavou, kteří už sezónu koupališť zahájili. Další koupaliště na Mělnicku, která se otevřou, jsou v Neratovicích a v Cítově. Neratovické koupaliště otevírá už v pátek, v Cítově se ještě napouští bazény. Letní sezóna může tedy začít. Jak dlouho nově potrvá cesta vlakem do Hamburku, řekne mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin. Je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou. Více vlaků s kratší dobou jízdy, než to bylo v květnu a v první polovině června, pojede také do Dánska. Přímé spojení s Hamburkem získává znovu také Brno nebo Pardubice prostřednictvím vlaku Railjet Hungária. Spoje na sever Německa a do Dánska jsou zajišťovány moderními jednotkami Comfortjet.
1: Městský soud v Praze vrátil k došetření případ muže viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Mluvčí soudu Kateřina Eliášová rozhodnutí nekomentovala, protože zatím nebylo doručeno obviněnému. Muž je viněný z neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice.
2: Sport.
1: Halová mistrně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 0,3 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den je zprvu slunečný, ale bude přibývat oblačnost s možností přeháněk. Nadcházející dny se bude stále oteplovat. Dnes nás čekají teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Pojedeme vlakem do Hamburku. 6 hodin je to.
1: No ale tak to je super, ne?
0: Já nevím, pojďme radši na Slovensko. Ne, na Slovensko ty si přemýšlela, že by si se vydala až na východ Slovenska. A to je taky tak 6 hodin, bych typoval, možná 7. Kolik?
1: No, já si to myslím taky, no, že by to mohlo být kolem těch 6 hodin.
0: No, a ještě musíme prozradit, že jsi chtěla jet tím vlakem autem.
1: Ano.
0: Že naparkuješ auto do vlaku a pak si takhle procestuješ.
1: Autovlakem, ano.
0: Autovlakem, a už jsi tím jela někdy autovlakem?
1: Ne, právě že ne, proto bych to chtěla zkusit, to musí být strašná pohoda.
0: To jsou emoce drážní. Tohle to jsou také emoce, já vám přeju hezké dopoledne, za chvilku u mikrofonu Terka. Mariah Carey.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio. Are you ready?

Krásné středeční dopoledne, máme 9 hodin a 14 minut k tomu a startuje dopolední Café Time. Dneska máme 17. června a svátek nám slaví všichni Adolfové a Adiny. Tak těmto netradičním jménům samozřejmě přejeme všechno nejlepší. A také dneska 17.6. máme Mezinárodní den, světový den dokonce, boje proti suchu a rozšiřování pouští. Tak vzhledem k tomu, jaké počasí jsme měli poslední týdny, tak doufám, že to sucho už dneska možná alespoň trochu bude, protože samozřejmě nás čeká za malou chvilku víkend a už to slibované léto a pro některé z nás už třeba i dovolená.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: Přicházejícím létem přichází i čas na letní hudební festivaly. Určitě se na některé z nich chystáte a věřím tomu, že se chystáte i na ty, které jsou dokonce několikadenní. Já mám pro vás 5 tipů, jak zůstat fresh a jak si pořádně festivaly užít. Tak poslouchejte dál Radio Relax, protože za malou chvilku vám ty tipy samozřejmě řeknu. Ale podíváme se taky na dopravu a teď už Real Sugar od Roxette.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Pražském okruhu na 11. kilometru se tvoří dlouhé kolony a probíhá tam blokové odbavování tunelů, tak si na to dejte pozor, projíždějte opatrně a počítejte samozřejmě se zdržením. V případě, že budete mít nějaké další informace o dopravě, tak nám je dejte vědět, protože my je samozřejmě pošleme dál.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Jdeme se podívat na slibované tipy na festivaly. Mám tady pro vás 5 tipů, co si sebou zbalit nebo co si vzít na sebe, abyste během festivalu se cítili celou dobu fresh a v pohodě a festival jste si tak mohli užít a samozřejmě jste ani nepřinášeli nějaké nepříjemné situace pro ostatní. Tak mám tady v prvním bodě, tak to je třeba suchý šampon. Na festivalu není čas si umýt hlavu každý den, proto by sucháč neměl chybět ve vaší výbavě. To se týká především dam. Pak tady máme deodorant. Je to tak, tady není o čem se bavit, tohle by měl používat prostě každý celoročně, natož pak na festivalu. No a třetí věc tady, co musíte mít sebou, jsou vlhčené ubrousky, protože to je taková kapesní sprcha, kterou si můžete dopřát kdykoliv během dne. V bodě číslo 2 máme materiály v rámci oblečení. Zvolte materiály, které dýchají a na kterých nejsou vidět skvrny. Len je klasika, která nestárne a chladí. Technické tkaniny jako spandex nebo mikrovlákno, ty zase rychle odvádějí vlhkost, což je poměrně taky fajn. No a na některých festivalech se můžete těšit na washpoint, což je point, kde si budete moct nechat vyprat a vysušit vaše oblečení. Takže v případě, že se chystáte na nějaký delší festival, tak nejspíš tam tenhle stánek s pračkou a sušičkou naleznete. Co ještě dalšího si sebou zbalit na festivaly? To se dozvíte za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi. A teď už Kygo a Codaline s písničkou Raging.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.

dnešním dopoledním Café Timeu řešíme, co si sebou vzít za výbavu na sebe a jaké důležité věci dodržovat v rámci toho, když se chceme zúčastnit nějakého festivalu. Už jsme se bavili o tom, co si vzít sebou z hygienických potřeb, dále jsme se bavili o tom, co si vzít na sebe za oblečení. Také jsme se dozvěděli, že na některých festivalech se můžete těšit na Washpoint, což je stánek, kde si budete moct přeprat dokonce oblečení. A jdeme na bod číslo 4. Jak se starat o duševní hygienu během festivalu? Festival totiž není jenom o hudbě, ale i o energii. Dopřejte si digitální detox, telefon schovejte do kapsy a vnímejte moment. Stejně většinu času ani nechytnete signál na některých těch festivalech, takže určitě najdete svoje safe zóny, kde načerpáte sílu na další koncert a můžete samozřejmě pak pokračovat dál. No a pátém bodě máme, že je dobré si třeba zapamatovat, kde máte stan, protože když v ranních hodinách přicházíte zpátky, tak abyste přece jenom zašli do toho svého. Takže dejte si pozor na to, kde máte stan. Pijte víc vody, než si myslíte, že je potřeba, protože opravdu během toho, když jste vzhůru, tančíte dlouho a tak dále, tak ta voda je důležitá a nezapomeňte sebou powerbanku, protože často v tom areále není kde si nabít telefon. Tak to byly naše tipy na festivaly. Já doufám, že na festivalech nás letos čeká jen krásné počasí a samozřejmě, že si užijeme tu letní hudební atmosféru.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dvě minuty po desáté vám na Rádio Relax přinášíme zprávy.
1: Žatec dostal dotaci 20 milionů korun na rekonstrukci fotbalového areálu a děti z Krušovici vyzkoušely evakuaci školy, kde byla simulace požáru. Hezké dopoledne s Terkou a Bárou.
2: Relax Radio.
1: Město Žatec dostalo příslib dotace 20 milionů korun na rekonstrukci fotbalového areálu. Peníze má město dát Národní sportovní agentura, která má rozpočet určený na technické zhodnocení sportovišť. Město má vybraného zhotovitele, který si přestavbu vezme na starosti. Celková suma činí 94 milionů korun. Děti a žáci ze základní a mateřské školy Krušovice si v pondělí vyzkoušeli cvičení, jak se zachovat v mimořádné události. Cvičení spočívalo v evakuaci spojené s ukázkami první pomoci a práci hasičů. Evakuace simulovala požár v budově školy. Žáci museli postupovat dle přesných evakuačních pokynů, kdy součástí byla záchrana zraněné osoby, aby se cvičení co nejvíce přiblížilo skutečné události. Mluvčí zprávy železnic Nela Eber-Fríbová přiblíží aktuální situaci rekonstrukce Fantovy budovy na hlavním nádraží.
3: Poslední část rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží pokračuje. V historických částech se cestní památky pracují vedle dělníků i restaurátoři. Zaměřují se na nástěnné malby, nátěry a původní barevnost interiérů. Etapa navazuje na už dokončenou obnovu Fantova sloupového sálu a exteriéru budovy. Obnovou nyní procházejí interiéry prakticky v celém jižním křídle a vyšší patra v jeho severní a střední části. Stavbaři zrekonstruují stávající kanceláře, přibudou také nové komerční prostory. Citlivá renovace pak čeká zejména vládní salonek.
1: Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance Josefa Nerušila pro Český rozhlas Plus, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií veřejné služby. Nerušilův výrok předtím kritizovala řada opozičních politiků.
2: Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková vstoupily úspěšně do travnaté části sezóny. Světová desítka Muchová porazila na turnaj v Berlíně Changshuai z Číny. O tři příčky níže postavená Nosková zdolala Mexičanku 6-1, 6-4. V prvním kole uspěla také Kateřina Siniaková, která po vydařené kvalifikaci dnes zvítězila nad Švýcarkou Rebekou Masárovou.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Obloha je zatažená a po zbytek dne tak zůstane. Večer bude ale oblačnosti ubývat a teploty na teploměru budou stoupat. Aktuální teploty na Kladně jsou 19 stupňů Celsia.
0: My jsme se tady bavili mimo éter o knížkách. Prozradíš nám, jakou máš teď rozečtenou?
1: Jmenuje se to V kruhu.
0: To zní trošku jako horor.
1: Není, je to o terapeutické skupině. A je to trošku masakr, ale je to jako psychologicky super.
0: Dobře, takže doporučuješ V kruhu.
1: Určitě 10 z 10.
0: Dobře, tak děkujeme. A co, jsou tam nějaký duchové?
1: Ne, to ne.
0: To ne, to je dobře. No tak si dáme duchy aspoň v podání Depeche Mode, Ghost Again. Za malou chvilku na relaxu, tak krásné dopoledne a zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Relax.
5: Relax Radio.

0: čase 10 hodin a 16 minut posloucháte Radio Relax a my se teď budeme bavit o cvičení. Pro někoho je cvičení každodenní záležitost, pro někoho je to možná trochu obtížnější, ale v dnešní době je cvičení Pilates jednou z nejvíce oblíbených forem cvičení mezi ženami. Málo kdo ale ví, že původně nebylo vytvořeno pro ně. Jeho zakladatel Joseph Pilates vyvíjel svou metodu na začátku 20. století především pro muže. A my si právě o historii Pilates už za malou chvilku řekneme víc. Tak poslouchejte Radio Relax a teď už si dáme pyžamo od skupiny Botox.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: války byl Josef Filates zadržen v táboře na ostrově Man. Právě tam začalo pracovat na systému cvičení, který měl pomáhat zlepšovat sílu, mobilitu a rehabilitaci zraněných vojáků. Když se staral o nemocné a zraněné, připevňoval je k kteří byli připevňováni k nemocničním lůžkům, tak použil pružiny, aby mohli cvičit i lidé, kteří byli upoutáni právě na postele. Tento princip se později stal inspirací pro známé Pilates stroje, jako je Reformer. No, určitě víte, jak ty stroje dneska vypadají. Pro mě to vypadá spíš jako mučící stroje, ale věřím tomu, že to určitě nějakou funkci má. Po válce se Josef přestěhoval do New Yorku, kde otevřel své první studio. Jeho metoda si rychle získala oblibu mezi sportovci, boxery, policisty i tanečníky. No a tak kdybyste chtěli zavítat na nějaké Pilates kurzy, tak tady na Kladně nebo třeba i v Praze určitě nějaká studia najdete. A kdybyste si mysleli, že to je cvičení pro ženy, tak není. Vymyslel ho Josef Filates a bylo to původně pro vojáky.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a my pro vás máme na Instagramu soutěž. Od 15. června až do pondělí 22. června probíhá soutěž na Instagramu o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní. Ta vstupenka obsahuje dva dospělé vstupy a tři dětské. Posluchači musí sledovat rádiový Instagram a zodpovědět správně soutěžní otázku, která zní, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně. Tak pokud znáte správnou otázku a teda spíš odpověď, otázku už známe všichni, pokud znáte správnou odpověď, tak odpovídejte na Instagramu a následně 22. června můžete vyhrát vstupenku do Koněpruských jeskyní. Tak následujte nejenom na Instagramu, ale určitě i na Facebooku a novinky z Rádia Relax můžete samozřejmě sledovat i na našem webu. Tak buďte s námi, my tu s vámi jsme a teď vám přinášíme další hudbu. Marry You od Bruno Marze.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Závratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.

0: Dnes se koná první charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka. Až do 19 hodin dneska můžete zajít do Atria hotelu Kladno a něco z bazárku si pořídit. Prý tam máme pro dnešek, nebo mají dobrovolnice, pro dnešek nějaké nové zboží a budou tam velké slevy. A tím, že si na bazárku něco pořídíte, tak můžete přispět na veterinární péči nebo podporu spolku, anebo taky na speciální granule pro pejsky, původně z Bouchalky, o které se teďko aktuálně starají jiné útulky. Takže určitě dneska zavítejte do Atria hotelu Kladno, protože tam probíhá bazárek, který je pod záštitou Rádia Relax a vy tak můžete přispět na opuštěné pejsky.
1: Čekuj náš web www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise zvečí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
3: Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dvě minuty po jedenácté vám na Radio Relax přináší Bára zprávy.
1: Krupé na Rakovnicku se chystá rozsáhlá revitalizace polních komunikací pro zlepšení dostupnosti a doprava u Nové Vsi se stává větším problémem, než se očekávalo. U dalších zpráv vás vítá Bára a Terka.
2: Relax Radio.
1: V Krupé na Rakovnicku se připravuje rozsáhlá obnova účelových a polních komunikací. Součástí bude výstavba nového mostu, který povede přes Lišanský potok. Projekt má usnadnit pohyb zemědělské techniky, propojit stávající cestní síť a celkově se má zlepšit dopravní dostupnost a pohyb k pozemkům. Doprava u Nové Vsi nad dálnicí D8 se stále více a více komplikuje díky kolonám u kruhového objezdu. Podle řidičů je kapacita hlavního tahu mezi Slaným a Mělníkem nedostatečná. Zlepšení situace by mohlo nastat rozšířením silnice v úseku Velvary Mělník. Celá situace, jak dopravu zlepšit, je v jednání. Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický se vyjádří k výrobě elektřiny z odpadu.
3: V loňském roce jsme v ZEVO Malešice využili energeticky skoro 390 tisíc tun, přesněji necelých 256 tisíc tun z městného komunálního odpadu od občanů a zbytek od dalších subjektů. Pražské služby díky tomu dodaly do distribuční sítě cirka 85 a čtvrt tisíce MWh elektřiny a 849 tisíc gigajoule tepla. Kolegové ze spalovny využili energeticky třetí rok po sobě rekordní množství odpadu.
1: Česká obchodní inspekce se letos zaměřila na kontrolu plnění povinností prodávajících při poskytování slev z cen zboží a služeb podle zákona o ochraně spotřebitele. Zvýšenou pozornost kontrolám slev věnovala i v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy provedla 652 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 257 kontrolách. Kontroly byly zaměřeny na podnikající fyzické a právnické osoby v rámci celé tržní sítě, včetně internetového prostředí. Cílem kontrolní akce bylo prověřit reálné prodejní ceny a související informace u ceny výrobků, u nichž prodávající uváděli, že jsou zlevněny.
2: Sport.
1: Lionel Messi vstoupil do svého 6. světového šampionátu jako skutečná hvězda. Argentinský fotbalista, který v průběhu turnaje oslaví 39. narozeniny, předvedl v utkání s Alžírskem v Kansas City hat-trick a radikálně rozptýlil obavy, jestli po svém odchodu z evropského výsluní do Miami může znovu na vrcholné scéně zazářit.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Počasí dnes pokračuje v oteplování. Dnes bude ještě obloha oblačná, ale k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty dne budou 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Máš ráda pohádku Skubidů?
1: Jo. Máš? To jsem milovala, když jsem byla malá.
0: Tak za malou chvilku si o Scooby-Doo řekneme nějaké novinky.
1: No tak to se budu těšit.
0: To se těš. A vy se samozřejmě na ty novinky můžete těšit taky a třeba i na Evu Farnou a její Big Mac, což je úplnou novinkou z jejího nejnovějšího alba ADHD Pop, které je už teď na streamovacích službách, tak si ho klidně poslechněte, protože za mě stojí za to.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Relax.
5: Relax Radio.
6: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

0: A my se už jdeme podívat na seriál Scooby-Doo. Ten se totiž chystá nově v hrané podobě. Jenže to by nebyli lidé, kdyby k tomu neměli nějaké připomínky. Vyšel už trailer, jak by měl seriál vypadat, ale samozřejmě lidem se to neúplně líbí, protože i hned po zveřejnění traileru se lidé na internetu začali bouřit nad tím, že tvůrci údajně do hlavního zvířecí role obsadili špatné plemeno. Kreslený Scooby-Doo má totiž původním seriálu uši vztyčené nahoru, zatímco ve hrané verzi mu míří dolů. Jenže toto pobouření není založené na správném základě. Do seriálu bylo obsazeno štěně německé dogy, tedy správný pes se správnýma ušima. Ty totiž takto opravdu přirozeně vypadají. Jejich vztyčení lze docílit jen pomocí takzvané kupírování. Jde o chirurgickou úpravu uší, případně i ocasu, aby bylo dosaženo požadovaného tvaru. Jenže tento proces je nejen eticky sporný, ale například v České republice i přísně zakázán. V seriálu tak vidíme správného psa, kterýmu jenom nikdo neseříznul uši. Tak až uvidíte trailer na Scooby-Doo, tak se nedivte, že mu trčí dolů a ne nahoru. Každopádně pro mě jako dítě, které vyrůstalo se Scooby-Doo, tak já se na tento seriál i tak moc těším.
1: Relax Radio. Největší hity.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
2: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: Pivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Tak jsme si představili nový hraný seriál o Scooby-Dooovi a teď si jdeme představit další novinku ze světa pohádek, protože Universal Pictures Studio na svém YouTube kanále zveřejnilo trailer pro 5. díl pohádky Shrek. Snímek by měl v českých kinech být v létě příštího roku, takže si na něj přeci jen ještě chvilku počkáme, ale já mám radost, že se alespoň na něm pracuje. Co vy, máte rádi Shreka a těšíte se na něj? Napište mi na 606 736 736. Mám pocit, že to je taková ikonická pohádka, která napříč všemi generacemi je poměrně známá a docela i oblíbená. Tak mi napište, jestli se taky těšíte na 5. díl Shreka v kinech.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přinášíme aktuální informace o dopravní nehodě, která se stala na D5 na 6. kilometru. Je tam havarované vozidlo, které dokonce hoří. Projíždíte tam opatrně, jedná se o dodávku a na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Tak si dejte pozor, jezděte opatrně a samozřejmě šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Dnes můžeme také slavit jedno výročí, a to konkrétně limonády. Tenhle příběh limonády, která dobila svět, tak ten se před několika desítkami let rozvíjel samozřejmě v Americe. Jedná se o Coca-Colu a víte, jak se Coca-Cola dostala do Česka? Její příběh u nás začal během druhé světové války, kdy američtí vojáci měnili za české pivo. Coca-Cola, to je symbol svobody. V očích tehdejších Čechoslováků představovala západní, tedy moderní a svobodný způsob života. Od roku 1971 se u nás Coca-Cola vyrábí. První výroba byla v Brně a o 20 let později se otevřel pražský výrobní závod. Čas letí a dobré věci zůstávají. Letos slaví Coca-Cola v Česku 55 let a stále patří mezi nejoblíbenější nápoje. A věřím tomu, že téměř pro úplně všechny.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Letní charitativní bazárek se koná dneska ještě do 19 hodin v atriu hotelu Kladno. Posloucháči, pozorně poslouchejte, protože dobrovolnice Bouchalka tam připravili tento bazárek pro pejsky, kteří jsou původně z toho útulku Bouchalka, věhlasně známého. Každopádně, když přijdete na tenhle bazárek a něco si na místě pořídíte, dneska by tam měly být velké slevy a nové zboží. A když si tam něco pořídíte, tak následně tím přispějete na veterinární péči nebo třeba převýchovu a nebo taky podporu spolků a azylu, kteří pomohli právě s umístěním pejsku tady z toho útulku Bouchalka, takže vyražte dneska do atriu hotelu Kladno, protože bazárek dneska v 19 hodin už končí.
1: Relax. Cafe Time. Relax Radio.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Minutu popolední vám přejeme krásné poledne.
1: Rakovník dostal dotace na svůj první elektromobil pro děti ze základních škol a v Žatci mají otevřené nové hřiště, které slavnostně otevřeli žáci základních škol. Pěkné poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte.
2: Relax Radio.
1: Rakovník dostal dotace na pořízení elektromobilu. Město podalo žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Národního plánu obnovy na pořízení nového nákladního elektromobilu. Žádost byla úspěšně vyhodnocena. Rada města schválila nákup vozu Mercedes-Benz za téměř 600 tisíc korun. Vůz slouží především základním školám. V Žatci se včera slavnostně otevřelo šestikošové hřiště na disc golf v prostoru u hřiště s umělým trávníkem u cyklostezky za řekou Ohře. O slavnostní otevření se postarali žáci základních škol, z níž někteří provedli slavnostní výhoz spolu se starostou Žatce Radimem Leiblem. Kolegyně Kamča přináší informace z panenského Týnce.
3: V panenském Týnci a v obci Žerotín byla zahájena realizace projektu zaměřeného na výsadbu nových dřevin ve veřejném prostoru. Projekt přispěje nejen ke zkrášlení krajiny, ale také k posílení ekologické stability a zlepšení životního prostředí. V rámci projektu bylo vysazeno celkem 76 ovocných stromů. Nové stromy přispějí ke zvýšení podílu zeleně v obci a pomohou zmírňovat dopady klimatické změny. Součástí projektu je také následná péče o vysazené dřeviny po dobu 3 let, aby se zajistilo jejich dobré ujmutí a zdravý růst.
1: O letní dětské tábory je ve Středočeském kraji každoročně velký zájem a pravidelně stoupá i počet rekreujících se dětí. Úkolem hygieniků je dohlednout na to, aby vše probíhalo bezpečně a bez negativních zdravotních následků. Na rodičích pak před odjezdem je, aby kromě přípravy vhodné výbavy na tábor věnovali pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu svého dítěte.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté ve čtvrtek nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní den doprovází mírný severozápadní vítr, který večer ustane, stejně jako bude ubývat oblačnosti. Aktuální teploty jsou 22 stupňů Celsia. Doporučuje se dodržovat pitný režim.
0: Ty jsi měla ve zprávách zprávu o tom, že děti jezdí na letní tábory.
1: Ano.
0: Jezdila jsi i ty na letní tábory?
1: Bohužel ano.
0: Bohužel?
1: No mně se tam nelíbilo prostě, jo. Jako já si myslím, že to rodiče někde pokazili, jestli mě tam poslali moc brzo, nevím. Takže pro mě, a to je docela jako zajímavý, jo, protože když jsem teda byla dítě, tak tábory pro mě byly muka. No a pak jsem dospěla do dospělosti a jezdila jsem a moc ráda jako vedoucí.
0: Mhm. No, to bude ten kámen úrazu. Každopádně já jsem příznivce táboru v každém věku a v každém počasí a nevím co všechno, protože já jako díky své mamince jich mám za sebou asi 60 ve svém věku.
1: Aha.
0: Takže
1: maminka bude hlavní?
0: Hlavní vedoucí na táboře. Přesně tak. Takže zas taková jako sranda to pak nebyla, že jo? Protože mamka by přišla na všechny ty průsery, které se tam mohly dít. Na druhou stranu prostě pro mě to bylo jako příjemný prostředí a samozřejmě všem doporučuji, aby si našli ten svůj tábor a v létě vyrážili i jako s partou lidí někam jinam, než jenom na svá místa, kde běžně jako přes celý rok jsou. Maroon 5 a Heroin Clean už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, anebo taky jeďte na tábor.
2: Relax Radio. Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Memoriál Petry Hézlové, to je 11. ročník charitativní sportovní akce pro celou rodinu. V sobotu 20. června od 13 hodin na výstavišti v Lounech. Můžete si zacvičit, zaběhat, projet se na kole nebo se podívat na módní přehlídku a užít si hudební vystoupení. Připraven je program i pro děti. Veškerý výtěžek z této akce půjde na podporu onkologie Chomutov. Tak tam můžete vyrazit na výstaviště v Lounech v sobotu 20. června. A také pro vás máme ještě jednu akci. Offroad trial mistrovství České republiky v Bratronicích 20. a 21. června od 10 hodin. Těšit se můžete na nové překážky a úpravy terénu. Tak to jsou tipy pro tento víkend. Tak rozmyslete kam dřív a vyražte.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Ročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. června. Tento den roku 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinsky. V roce 1946 pro změnu zpěvák Barry Manilow. Rok po něm přišel na svět jeho kolega Paul Young. Psal se rok 1965, když se narodil Richard Hine, bubeník kapely Texas. Roku 1837 si Charles Goodyear nechal patentovat svůj první kaučukový vynález. Roku 1950 proběhla tento den vůbec první transplantace ledvin na světě. Stalo se tak v Chicagu.
2: Relax Radio.
1: Nejlepší rádio.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio.
8: Nejlepší rádio ve vašem městě.
9: Relax.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia. Relax Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní info posíláme na D5. Počítejte se zdržením, mějte opatrně, pokud se blížíte od Berouna od Plzně k 7. kilometru ve směru na Prahu. Po požáru je tady odstavená dodávka.

Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.

0: Za minutu a půl bude 13.
1: V Berouně se bude otevírat nová mateřská škola financována z dotací a v Neratovicích mají novou stezku na procvičování mozku.
2: Relax Radio.
1: Nová mateřská škola v Berouně v části na Máchovně by měla přivítat první děti nejpozději začátkem října. Nabídne 6 tříd s kapacitou až 28 dětí v každé z nich. Nová školka na velkém sídlišti významně zlepší dostupnost předškolního vzdělávání v této části města. Budova byla od počátku navržena jako pasivní objekt s důrazem na energeticky úsporný provoz. Právě tento koncept pomohl městu při žádosti o dotaci. V Neratovicích vznikl nový projekt, který spojuje péči, prevenci i osvětu v tématu demence a Alzheimerovy nemoci. Stezka paměti, kterou najdete v lesíku u městského úřadu na Kojetické ulici, nepomáhá jen lidem s demencí, ale slouží také jako prevence. Stezka vznikla ve spolupráci města, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Samotná stezka je tvořena sadou úkolů, které hravou formou procvičují paměť, pozornost i orientaci. Dana Šalamunová, mluvčí krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj, nám sdělí užitečné informace k odjezdu dítěte na letní tábor.
3: Ve Středočeském kraji je v této chvíli na 155 nahlášených dětských letních táborů přihlášeno celkem 14 920 dětí. Důležité je také dítě prohlédnout, zda nemá vši. Ty se totiž v dětských kolektivech často šíří. Informujte vedoucího oddílu a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte a také to, zda je plavec či neplavec. Pokud dítě pravidelně užívá léky, dejte mu dostatečnou zásobu a informujte o této skutečnosti zdravotníka. Pokud vás dítě v průběhu informuje o negativních zkušenostech z pobytu, například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty a podobně, nedělejte ukvapené závěry a tyto skutečnosti nejdříve prověřte.
1: Sport. Věhlasná tenistka Serena Williamsová se po 4 letech představí ve Wimbledonu. 44-letá Američanka obdržela se sestrou Venus divokou kartu do 4 hry.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
1: V noci nás čeká postupné ubývání oblačnosti. Noc bude oblačná až polojasná, nejnižší noční teploty budou 16 až 13 stupňů Celsia.
5: Jak jsi mluvila o těch táborech, byla jsi na letním táboru?
1: No, byla.
5: A kde? Neříkáš to úplně nadšeně.
1: No, protože jsme to probírali s Terkou v předchozí hodině.
5: Aha, tak to já jsem vás neposlouchal.
1: Ty nás neposloucháš.
5: Ne, já jsem měl smažený sýr a brambory a byly super.
1: Tak zpětně dobrou chuť teda. No. Ale jo, byla jsem 3x, já jsem to počítala potom. 3x jsem byla na dětském táboře a pokaždý to pro mě bylo hrozný.
5: Takže hrozný, pak, takže jsi neměla dobrý zážitek.
1: Ne, mně se to nelíbilo prostě, ale pak jsem jezdila
5: jako
1: vedoucí.
5: Ty jsi tam jezdila za trest.
1: No asi jo.
5: A pak jsi dělala trest těm dětem jako vedoucí.
1: Ano.
5: No, krásný. Pojďme radši k muzice. Red One, Enrique Iglesias, R City, Shaggy. Zkrátka, všichni mají rádi fotbal. Tady je novinka na Relaxu.
2: Dan Adam, Bára Průšová, Relax, Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Fotbalový šampionát.
2: Argentina se raduje z úspěšného vstupu do mistrovství. Poslední šampioni porazili Alžírsko 3-0. Hlavní rozdíl na hřišti udělal fenomenální kapitán jeho Američanů, který vstřelil hat-trick a dosáhl na několik zajímavých met. Messi už vyrovnal německého útočníka Miroslava Kloseho v počtu gólů v historii světových šampionátů, už jim má taky 16. Messi nastoupil k jubilejnímu 200. utkání za Argentínu a stal se prvním hráčem v historii, který si zahrál na 6 mistrovstvích světa. Takže Argentína, Alžírsko 3-0. Mbappé překonal rekord a na další teď útočí. Chci se zapsat do historie, říká francouzský útočník, tak uvidíme, jak mu to půjde dál. Národní maximum už překonal, když se stal historicky nejlepším střelcem Francie a na dosah má kanonýr Kylian Mbappé i to celosvětové. 2 góly se podílel na výhře 3-1 nad Senegalem a na mistrovství světa zaznamenal už 14. trefu. Jenom 3 hráči dokázali vstřelit na šampionátu celkem víc branek než on, právě Lionel Messi 16, který nasázel dnes ráno Alžírsku hat-trick, Miroslav Klose 16 a Ronaldo 15. Dnes proti sobě nastoupí v 19 hodin našeho času Portugalsko proti Kongu a Anglie hraje s Chorvatskem od 22 hodin. Český nároďák dnes ještě může nabírat síly a taktiku pro zítřejší duel v Atlantě od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
0: Relax Radio.

fotbalovému zpravodajství se tahle ta písnička určitě hodí. Písničku naspívali Enrique Iglesias, R-City, Seraya a Shaggy. A k téhle té písni vznikl virální videoklip, ve kterém desítky slavných osobností ze všech koutů světa, od fotbalistů jako Cristiano Ronaldo až po herce a zpěváky, tancují a zpívají na playback. Doporučujeme, zkoukněte videoklip Don't You Need Somebody. Hezké odpoledne.

0: Bagáže.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Vše pro vaší grilovačku.

0: 3. června. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. U obce Blatno problém, je to okres Louny, osobní auto je mimo silnici, mělo by to být průjezdné jedním pruhem, na místě je policie.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Linka řidičů 606 736 736, můžete SMSkovat, telefonovat. Ty tady mám zprávu z Prahy, konkrétně u nákladového nádraží Žižkov, Jana Želivského, ulice Jana Želivského. Tady se srazila 3 osobní auta, projíždějte opatrně.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
6: Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: opět Tadeček padají na Rádio Relax a tím pádem žiju. Tak já tady mám, teď navážu na ten jejich text, optimistický, že jsme v pohodě, na jednu akci, pozvánku na akci, na kterou jsme vás zvali, a to je první charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka. Dneska je poslední den v Atriu hotelu Kladno. Výtěžek jde pro pejsky, kterých se ujali, vlastně je to útulek, charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka, a to jsou dobrovolnice, které se ujaly opuštěných psů a dali je do útulku z jednoho nechválně proslulého útulku na Kladensku. A včera večer po skončení bazárku holky ještě přidali nové věci, takže kdo včera nestihl v Atriu hotelu Kladno, může nakoupit ještě dneska do 19. hodiny a podpořit tuhletu věc. Všechny ty peníze půjdou na podporu spolků a azylů, které pomohly s umístěním pejsků třeba i na veterinární péči anebo na převýchovu na speciální granule. Zastavte se na prvním charitativním bazárku, který pořádají dobrovolnice Bouchalka v Atriu hotelu Kladno dnes do 19. hodiny. Koukal jsem, jsou tam i výrazné slevy, abychom prostě těm pejskům pomohli.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní upozornění z D5, tam se dnes stala nehoda, respektive po požáru je odstavená dodávka a je to zhruba na 7. kilometru ve směru na Prahu. Pravý jízdní pruh je uzavřen, protože tam probíhají odklízecí práce po požáru odstaveného dodávkového vozidla, takže složky integrovaného záchranného systému jsou stále na místě a průjezdné je místo směrem na Prahu, D5 od toho 7. kilometru levým jízdním pruhem.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Dvě hodiny jsou přesně teď.
1: Na Kladně se stále rekonstruuje. Teď přišla na řadu Hřebeťská ulice a Žatec dostal dotaci 20 milionů korun na rekonstrukci fotbalového areálu. Přejeme vám s Danem hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Obyvatelé Hřebeťské ulice v Kladně čeká rozsáhlá revitalizace. Její součástí jsou opravy chodníků tak, aby byly komfortnější i pro osoby se sníženou pohyblivostí, obnovení inženýrských sítí, navýšení bezpečnosti a vybudováním zelených ostrůvků u přechodů, rozšíření kapacit parkovacích míst a oprava cyklostezky. Město Žatec dostalo příslib dotace 20 milionů korun na rekonstrukci fotbalového areálu. Peníze má město dát Národní sportovní agentura, která má rozpočet určený na technické zhodnocení sportovišť. Město má vybraného zhotovitele, který si přestavbu vezme na starosti. Celková suma činí 94 milionů korun. Mluvčí zprávy železnic Nela Eber-Fríbová přiblíží aktuální situaci rekonstrukce Fantovy budovy na hlavním nádraží.
3: Poslední část rekonstrukce Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží pokračuje. V historických částech se cestní památky pracují vedle dělníků i restaurátoři. Zaměřují se na nástěnné malby, nátěry a původní barevnost interiérů. Etapa navazuje na už dokončenou obnovu Fantova a sloupového sálu a exteriéru budovy. Obnovou nyní procházejí interiéry prakticky v celém jižním křídle a vyšší patra v jeho severní a střední části. Stavbaři zrekonstruují stávající kanceláře, přibudou také nové komerční prostory. Citlivá renovace pak čeká zejména vládní salony.
1: Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů, mezi kterými je přibližně 15,4% dětí ohrožených chudobou. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz, kterou dnes v Praze představili novinářům zástupci projektu Neviditelní. Podle analýzy tvoří tito lidé 12% české populace a pro veřejné finance představují roční náklady zhruba 279 miliard korun.
2: Sport.
1: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl. V boji o semifinále narazí na světovou jedničku běloruskou Arinu Sabalenkovou nebo ruskou Jekaterinu Alexandrovovou.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
1: Aktuální teploty na Kladně jsou 24 stupňů Celsia s doprovodem severozápadního větru, který ale k večeru zeslábne. V noci bude oblačnosti ubývat a nejnižší noční teploty budou 16 až 13 stupňů.
6: Až budou ta horká těch 30 stupňů, tak se půjdeme někam schladit. Koněpruské jeskyně, byla jsi tam někdy?
1: No, nevím, možná jo, jako nevíš. Malá.
6: No, tak teď můžeš jít jako velká, my máme soutěž o rodinnou vstupenku, takže za chvilku se dozvíš víc. A další fotbalová písnička je tady, Barna Boy a Shakira.
5: Relax Radio.
2: Dan Adam. Bára Průšová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: taky se chcete ukrýt před horkem, například do Koněpruských jeskyň, tak tady je pozvánka tip. Soutěžíme na Instagramu Relax Radio do pondělí do 22. června. Odpovídejte na našem Instagramu, na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax v Berouně.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Na Instagramu máme soutěž o rodinnou vstupenku do Koněpruských jeskyní a na Facebooku Relax Radio máme dotaz. Jeden z příspěvků se ptá, které vztahy budou fungovat díl, jestli když je výrazně starší partnerka než partner, anebo výrazně starší partner než partnerka. Jsou tady zajímavé odpovědi, ale na ty se podívejte na našem Facebooku Relax Radio.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aeroklub Rakovník vás zve na letecký den. V sobotu 20. června se na rakovnickém letišti představí 30 letadel. Přiletí Mustang P-51D, uvidíte akrobacie na větroni a dalších 25 leteckých vystoupení. Připraven je i bohatý doprovodný program, historická a moderní závodní auta, vojenská, hasičská a policejní technika. A samozřejmě program pro děti, tvořivé dílničky, sportovní stezka a malování na obličej. Sobota 20. června od 13 hodin na rakovnickém letišti.
2: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
3: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
2: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
3: Pouze u Štěpánek Auto.
2: Volejte zdarma 800 231 231.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na Karlovarce na D6 z Bystřete u Lubence na místě je odstavené nákladní auto s defektem. Je přivolaná i policie a bude se to tam řešit, samozřejmě vyměňovat pneumatika, takže pozor, je to poblíž většího parkoviště, které je u obce Lešky.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: prodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: První otázka. Opustili byste svoji rodinu na 6 týdnů, den po dni, celých 6 týdnů, že byste nebyli doma, sledovali byste povinně fotbal a ještě byste za to dostali 1 000 000 korun? No, nešli byste do toho. Američané Kevin Kotokou a Austin Franklin jsou placení za sledování všech 104 utkání na letošní mistrovství světa. Odměna je $50 000 v přepočtu zhruba 1 000 000 korun, takže, ale pozor, není to úplně zadarmo. Právě na těch 6 týdnů přišli o úplné soukromí. Tyhle ty zápasy totiž sledují z prosklené koje na Times Square v centru New Yorku, kde na ně naopak kouká celý svět, který chodí kolem nich. Prošli castingem a z tisíců dalších fotbalových nadšenců, takže těch zájemců bylo vážně hodně. Byli vybráni zrovna těhleti dva. Fanoušek Liverpoolu Kevin a fotbalový influencer Austin Franklin žijí 6 týdnů v průhledném boxu uprostřed americké metropole. Kvůli téhleté jedinečné příležitosti a pohádkové odměně dokonce jeden z účastníků opustil svoji práci číšníka a říká: ve čtvrtek jsem se dozvěděl, že jsem soutěž vyhrál, a tak jsem jim v pátek řekl, že to bude můj poslední den. Z Floridy se přestěhoval do New Yorku a ten druhý, opravdu jsem si připadal trošku jako v Truman Show, přiblížil, říká Franklin, své, ten youtuber, své pocity s narážkou na slavný film z roku 1998, ve kterém hlavní hrdina v podání Jima Carreyho žije svůj život nevědomky ve filmových kulisách a je neustále sledovaný televizními diváky. A influencer říká: někdy zapomenu, že tady vlastně jsme, chvíli sleduji zápas a pak se podívám na Kevina a vidím na sobě lidi, je to zvláštní zážitek. A za touhletou propagační akcí stojí jedna americká televizní stanice Fox Sports, která chce vyvolat zájem o své placené vysílání z turnaje. Kromě sledování fotbalu, těhleti borci jsou na sociálních sítích a komunikují s dalšími fotbalovými příznivci. A mě tahle ta reality show ve výkladní skříni v New Yorku připomněla naši relax reality show, která, no už je to pár let, vzpomenete si, na konci 90. jsme měli v Kladně trojici spoutaných. V rámci naší propagace byly dvě holky, měly i krásné dcery, které vyhrály, tak byly dvě holky a jeden kluk, několik dnů spoutaní a žili v jednom z oddělení, z jednom z boxů, kolem kterého jsme chodili, v jednom kladenském nákupním centru. Spoutaní na relaxu, to byla naše nefotbalová reality show.
1: Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 17. června je 15.00.
1: Krupé na Rakovnicku se chystá rozsáhlá revitalizace polních komunikací pro zlepšení dostupnosti a v Hořovicích u nemocnice je opět plně obnoven provoz po výstavbě přeložky vysokého napětí.
2: Relax Radio.
1: Krupé na Rakovnicku se připravuje rozsáhlá obnova účelových a polních komunikací. Součástí bude výstavba nového mostu, který povede přes Lišanský potok. Projekt má usnadnit pohyb zemědělské techniky, propojit stávající cestní síť a celkově se má zlepšit dopravní dostupnost a pohyb k pozemkům. V Hořovicích skončila výstavba přeložky vysokého napětí o téměř tři týdny dříve. Řidiči mohou využít plně obnovený silniční provoz bez omezení a zrušena je také náhradní autobusová zastávka. Návštěvníci nemocnice i místní obyvatelé si tedy mohou oddechnout. Mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický se vyjádří k výrobě elektřiny z odpadu.
3: V loňském roce jsme v Zevo Malešice využili energeticky skoro 390 tisíc tun, přesněji necelých 256 tisíc tun z městného komunálního odpadu od občanů a zbytek od dalších subjektů. Pražské služby díky tomu dodaly do distribuční sítě cirka 85,4 tisíce MWh elektřiny a 849 tisíc gigajoule tepla. Kolegové ze spalovny využili energeticky třetí rok po sobě rekordní množství odpadu.
1: Techniku s ručními pracemi a moderními technologiemi žákům základních škol, učitelům i rodičům opět přibližuje pojízdná učebna techniky. Jezdí do regionu s cílem zvýšit zájem o technické obory a ukázat využití v praxi. Poukazuje také na plánované znovuzavedení pracovní nově polytechnické výchovy do běžné výuky, která by se na základní školy měla vrátit po více než 20 letech.
2: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, s tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Zítra bude počasí bez srážek a nadále se bude oteplovat. Během dne bude polojasno až jasno s teplotami 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Zapršelo, pořádně zapršelo, teď bude pořádně svítit sluníčko. Porostou
1: konečně.
0: Houby jako po dešti? Chodíš na houby?
1: No jako ne, protože já to nejím. A hlavně nikdy nic
0: poznáš
1: nenajdu.
0: Poznáš muchomůrku? Víš,
1: jak
0: vypadá muchomůrka? Jak vypadá muchomůrka? Jakou má barvu muchomůrka?
1: Červenou?
0: Soutěžní otázka. No, tahle ta muchomůrka se jmenuje Tereza Mašková a je úplně nahá. Uslyšíte ji za chvilku. Pokud jdete na houby, tak něco najdete taky.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

Tereza Mašková je úplně nahá. Není to nuda? Asi ne, asi ne. Dívám se, ve světě neexistuje bohužel, nebo bohudík, nebo nevím, žádná moderní země, kde by běžná populace žila trvale nahá. Žijí ale různé izolované domorodé kmeny v hlubokých pralesích, odlehlých oblastech. Až tam pojedete na dovolenou, tak je možná uvidíte, kteří tradiční oděv nepoužívají. Papua Nová Guinea, tam by mohl být nějaký takový domorodý kmen, nebo Etiopie, anebo Brazílie a Peru, konkrétně Amazonie. V povodí Amazonky žijí desítky nekontaktovaných kmenů, které jsou zcela izolovány od okolního světa a prý žijí v té Amazonii kompletně nazí. Když tam pojedete na dovolenou a budete se to dát vyfotit, pošlete nám nějakou fotku třeba na sociální sítě. Z vaší dovči.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Zveme fandy hudby a jedinečného piva na tradiční Slánský tuplák. 19. až 21. června na náměstí ve Slaném vystoupí Pavel Calta, Brutus, Nezmaři, Kokoman, 90ky Česko, kapely z talentové soutěže Středočeská skutečná liga a další. Vstup zdarma. V neděli Slánská kvasnice. Dětský den s atrakcemi zdarma na náměstí. Pouť, hudba, zábava a dobré pivo. To je Slánský tuplák.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Vše pro vaši

0: Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Potkat nárazník na silnici určitě nechcete, zvlášť když jedete na rychlé silnici. Takže upozornění je pro D10, dálnici D10, 58. kilometr ve směru na Prahu u Mnichova Hradiště, leží na silnici nárazník.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: tady se mnou.
1: To je realita, doslova do písmene, to je skupina Realita na rádiu Relax, 3:15. Já už předávám mikrofon Alešovi, který je tady taky se mnou. Barča připravuje zprávy na 16:00 a Aleš, kromě vysílání odpoledního, podvečerního, středečního, se chystá taky hitparádu a vy mu můžete ještě pomoct do 18:00. Hlasujte do Relaxády na www.radio-relax.cz na našem webu.

0: Školy a školky pozor, rodiče zbystřete. Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 16. hodina, my jsme se tady s Barčou pobavili o takovém zdravém způsobu života, o stravování a tak. No ale teď už jdeme na zprávy a to už je zase trošičku nějaký jiný raneček.
1: Mláďata čápu v Kačici na Kladensku jsou úspěšně okroužkováni kvůli centrální evidenci a v Kralupech nad Vltavou probíhá demolice staré tělocvičny bývalého učiliště, kde bude druhý stupeň základní školy. Já vás s kolegou Alešem vítám u dnešních posledních zpráv.
2: Relax Radio.
1: Dnes v obci Kačice na Kladensku proběhlo úspěšné okroužkování čapích mláďat. Ornitolog se svým synem byli zvednuti pomocí hasičské plošiny až k čápům, která v hnízdě už stála. V květnu se vylíhlo 5 čápat, ale přežili jen 3. I tak je to velký úspěch. 3 mláďata už zesílili a až jim zmizí prachové peří, budou moct i létat. V Kralupech nad Vltavou započala demolice tělocvičny bývalého učiliště, z kterého bude kampus základní školy. Dokončení prací je plánováno na rok 2029. Při rekonstrukci prostoru vznikne kapacita pro 540 žáků druhého stupně. Vedení města reaguje na zvyšující se počet obyvatel v regionu a proto je potřeba zvýšit kapacitu škol. Dana Šalamunová, tisková mluvčí krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj, nám sdělí užitečné informace k odjezdu dítěte na letní tábor.
3: Ve Středočeském kraji je v této chvíli na 155 nahlášených dětských letních táborů přihlášeno celkem 14 920 dětí. Důležité je také dítě prohlédnout, zda nemá vši. Ty se totiž v dětských kolektivech často šíří. Informujte vedoucího oddílu a zdravotníka o případných zdravotních omezeních dítěte a také to, zda je plavec či neplavec. Pokud dítě pravidelně užívá léky, dejte mu dostatečnou zásobu a informujte o této skutečnosti zdravotníka. Pokud vás dítě v průběhu informuje o negativních zkušenostech z pobytu, například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty a podobně, nedělejte ukvapené závěry a tyto skutečnosti nejdříve prověřte.
1: Krajský soud dnes nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku žena zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu, řekl soudce Martin Parolek. Obhajoba se odvolala, ženu obžaloba viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.
2: Sport.
1: Přestože legendární tenistka Serena Williamsová se hrála na turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové jen jediné utkání, vzájemnou spolupráci ve 4 hře si chválila. Poté, co dříve oslovila i její krajanku Kateřinu Siniakovou, žertovala, že se s Češkami raději spojí, než aby jim čelila.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešní noc bude oblačná až polojasná, kránu bude ale oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty budou 13 až 16 stupňů Celsia. Zítra nás čeká polojasno až jasno s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Tak ty jsi z Kačice, můžu to prozradit.
1: Ano.
0: Jo? To znamená čápy, jako, to je tvoje. Jo?
1: To je prostě naše, proto to bylo jako první zpráva.
0: Je mi to víc než jasný. Prosím tě, a víš o tom, že, nebo takhle, víš, jestli tam máte na ně tu webkameru,
1: máme?
0: Nebo nemá? Máte.
1: Máme.
0: A věděla bys, jako, nebo koukáš se na ní občas?
1: No jako,
0: hele, přijdej
1: jako jo, koukla jsem se, protože mě to zajímalo ty mláďátka, víš.
0: Počkej, takže se zkoukla až dneska.
1: Ne, to ne, já jsem se koukla, když se narodili.
0: No takhle. A až dneska,
1: byli teda.
0: Jasně, oni se narodili, jasně. A až dneska, když jsi zjistila, že 2 z nich jsou fuč,
1: ano, ano.
0: Tak to je takový docela zajímavý.
1: To je ostuda, ale.
0: To je to ostuda, no. 3 minuty po 16. vám přejeme hezké odpoledne. A zatímco Barča odchází, tak Svatí přichází. Sense are coming na YouTube a Green Day tady u nás na Relaxu. Už za chvilinku.
2: Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: 9 minut po 16. hodině odpolední, je tady středa s datem 17. června, jste poslouchali Hilary Duff, což byla jedna z novinek Relaxády, což je oficiální paráda Relax Rádia, do které se taky mimochodem dneska okolo 18. hodiny pustíme. Jak si vedla Hilary Duff v Relaxádě? Já to tady už mám, ale nepovím, jenom můžu říct, že ji určitě uslyšíte v té desíce, ale to všechno má své podmínky, na to přijde čas. Co se týče další muziky, tak teď si dáme trošku dopaminu, pak vás s dovolením pozvu, i když je středa teprve, tak už na víkend, kdybyste náhodou přemýšleli, kam vyrazit, no a pak se popojedem dál. Jo, ještě fotbal, abych nezapomněl, můj oblíbený fotbálek.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tak jo, máme 2:45, pojďme se podívat za fotbalem, protože co si budeme povídat, dneska je středa, ale zítra, to má logiku, je čtvrtek, je 18. A co nás čeká v Atlantě od 6 hodin večer? Čeká nás prý teda údajně, ale já už bych to bral s rezervou, papírově nejslabší soupeř, a to fotbalisté Jihoafrické republiky. Na závěr potom bychom pak měli čekat na domácí Mexiko, to bude ve čtvrtek 25. června, to aby jsme se trošku sebrali, když tak. Od 3 hodin, to bude asi v hospodách nabito, a hrajou v Mexiku City, to znamená přímo Metropoli. Mrkneme se na staďáky, protože to mě docela zaujalo. Proti Jižní Koreji jsme hráli na stadionu Estadio Akron, bylo to v mexické Guadalajáře. 48 tisíc diváků se tam vejde, jo. Na zápas s Jihoafrickou, to znamená zítra s Jihoafrickou republikou, tak může se do toho stadionu, nebo na ten stadion se může vejít až 75 tisíc fanoušků. Jsem zvědav, kolik tam to bude se prázdnýho. No nic, ale závěrečné střetnutí, jak to graduje ve skupině proti domácímu Mexiku, pak bude hostit Mexico City stadion pro 83 tisíc návštěvníků. No a teď jsem se tak jako juknul na naše tuzemské stadiony. Co si budeme povídat, na stadionu Slavie, to znamená Fortuna Arena, maximum 20 tisíc. Na stadionu na Letný v Praze, to je zase Sparta, 18 tisíc. A na Stínadlech, to znamená Teplice, taktéž 18 tisíc a nějaký drobný, takže my bychom si na mistrovství světa asi mne troufnout nemohli. Každopádně, mám tady i nějakou zajímavost, španělský útočník, jako jasně, takový ty zápasy, co dneska proběhly, to už máme tady pořád, to opakujeme dokola, takže je mi jasný, že to znáte, navíc se můžete klidně i podívat. Ale to, že španělský útočník Mikel Orzabal odehrál proti Kapverdám prvních 30 minut, a to by mě docela zajímalo, kdo mu to hlídal, bez jediného kontaktu s míčem, tak to je fakt pravda. Podle statistik se něco podobného na mistrovství světa nestalo od roku 1966. Tak to už je skoro umění a myslím si, že tohle si budou hodně dlouho pamatovat.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dvě minuty po půl páté, dvě nabídky na tenhle víkend. Myslím si, že to bude stát rozhodně za to. Memoriál Petry Hézlové. Už je to vlastně 11. ročník charitativní sportovní akce pro celou rodinu. Fakt, že jo? V sobotu 20. června už od 13 hodin doražte na výstaviště v Lounech. Můžete si zacvičit, zaběhat, projet se na kole, nebo se podívat na modní přehlídku, anebo si taky užít hudební vystoupení. Připravený je samozřejmě program pro děti, takže o všechny bude postaráno. Důležitá informace je ta, že veškerý výtěžek půjde na podporu onkologie Chomutov, takže se tam na vás moc těším. A další akce, která tu je, to je spíš pro příznivce motoru, offroad trial mistrovství České republiky v Bratronicích, mimochodem akce, která má taky svým způsobem vybudovanou tradici, 20. až 21. června od 10 hodin a těšit se tentokrát můžete i na nové překážky a úpravy terénu, takže žádná nuda.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

Adam Mišík a Sima, jejich společná, která se jmenuje Bez tebe. Možná jste si všimli, u nás na Instagram už 2 dny tam máme soutěž, ve které můžete vyhrát rodinnou vstupenku, a to se teďka jako v podstatě před prázdninama hodí do Koně pruských jeskyní. Já nevím, jestli jste tam všichni byli nebo ne, ale musím vám říct, já teda osobně už jsem tam byl několikrát, když jsou pak ty letní vedra, tak je to úžasná věc a klidně tam vyražte i s dětma, protože to rozhodně stojí za to. Ta rodinná vstupenka, to jsou 2+3 a stačí, když se mrknete na Instagram, zodpovíte naši soutěžní otázku, která mimochodem zní, já vám to trošku jako usnadním. Na jaké frekvenci si můžete naladit Radio Relax Berouně, to se dá celkem jednoduše zjistit. Napíšete to tam a pak už jenom budete čekat, já se tady podívám, do pondělka 22., kde to vyhlásíme.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: takovou tou klasickou námořnickou jsme dopluli až k 17. hodině. Je středa, 17. června.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Tak co nás čeká zítra? Už to asi trošičku začne polojasno až jasno, s nejvyššími teplotami 27 až 30 stupňů Celsia. To je taková ta příprava na víkend, jo, tam to bude ještě daleko horší. Teď ale zpátky k muzice. Určitě spoustu z vás dneska slaví, tak jenom pro vás, DJ Bobo. Já vím, je to taková jakoby historická odrhovačka, ale potěší to, pokud máte narosky, tak Celebration budeme hrát jenom a jenom pro vás.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Demilová to si v hitparádě, tedy v relaxádě, hodně polepšila, ale to uslyšíte až za necelou hodinku, až to rozjedeme od 18 hodin. Teď trošku někam jinam, protože koukám na hodinky, je něco málo po 17. hodině, to znamená, že ještě 2 hoďky máte možnost pomoct prvním charitativním bazárku, který pořádají dobrovolnice z Bouchalky v atriu hotelu Kladno. Je to podle mě jako šikovná věc, myslím si, že dámy se snaží a vy byste jim eventuálně mohli pomoct, protože výtěžek půjde na veterinární péči, podporu spolku azylu, který pomohli s umístěním pejsku, taky s výstavbou kocu a výběhu, speciální granule a tak dále. Vy asi víte, že my pro psy z útulku a vůbec pro psí útulky děláme spoustu věcí, každoroční bazárky, minimálně 2, někdy i víc, tak nezapomeňte, že dneska můžete pomoct dobrovolnicím z Bouchalky ještě 2 hoďky, nebo konkrétně do 19 hodin. Zajděte do Atria hotelu Kladno a ten bazárek se koná pod záštitou Rádia Relax, takže prostě rádi pomáháme. Mimochodem tohle není jediná akce.
1: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: Připadají mi to jak zvonky na pražské Loretě. Jinak Lukas Graham, 7 years, máme 4 minuty po čtvrt na 6. Trošku vás nasměruji na naše sociální sítě, jak už jsem říkal na začátku. Na Instagramu máme soutěž, pokud byste chtěli do Koněpruských jeskyní, tak se určitě jukněte. Je to zadáčo a je to rodinná vstupenka, to se může vždycky hodit. No a pak se můžete taky podívat na Facebook, tam se maximálně trošku zasmějete. A ještě to má takovou podmínečku, pokud jste rodiče a máte třeba už jaksi dorůstající děti, tak občas někdo z vás trošku jako trne z toho, co se děje, co je okolo vás, co je okolo nich, do čeho spadnou, nespadnou a tak dále, tak se můžete mrknout na Facebook, co všechno se může stát.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Relax. Tento týden sleva 20% na veškerý nábytek. Neváhejte a navštivte první všeobecnou zastavárnu www.1vz.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 4 minuty po půl šesté, teď jsem si to tady málem vypnul, 4 minuty po půl šesté se jdeme společně podívat na dálnice, konkrétně začneme asi u D11, jinak upozorňuji rovnou, teď jsme dostali dokonce i nějaké SMSky, že na Pražském okruhu

0: Mám zde informaci, že je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A víte, co to znamená, když je na D1 neprůjezdný jeden jízdní pruh? Nechtějte to vědět.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.

0: Každý je tak mladý, jak se cítí. Jak to mají činasky, to fakt nevím, ale moje dcera říká, že věk je jenom číslo, já se tím řídím, obzvlášť při komunikaci s ní. Dneska se ještě musíme podívat, než se pustíme do relaxády, tedy do hitparády, co už jako běží to strašně rychle, jo. Mně to uteklo, to je neuvěřitelný, už za nějakých 12 minut se do toho pustíme. Máme tady ještě kalendárium, to znamená, mrkneme se na to, kdo dneska slaví. A já jsem si předtím našel dneska, a to mám radost, že je dneska Národní den jablečného závinu, tedy štrůdlu, abych to nějak jako hodně zkrátil. Co si budeme povídat, je to prostě, to je něco, já jsem teda hrozně nasladký, takže štrudl úplně miluju. A teď je otázka, že jo, jak kdo ho dělá, protože někdo do toho přidává zvláštní ingredience, někdo třeba ani neřekne, jak to dělá a tak dále. Každopádně ten základ, to znamená to těsto společně s jabkama, s cukrem a nahoře pod... Nic, nechám toho a už začínám slintat, abych to asi nedomluvil. Každopádně, pokud máte dneska štrudl, tak vám těžce závidím.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. června. Tento den roku 1882 se narodil ruský hudební skladatel Igor Stravinsky. V roce 1946 pro změnu zpěvák Barry Manilow. Rok po něm přišel na svět jeho kolega Paul Young. Stal se rok 1965, když se narodil Richard Hine, bubeník kapely Texas. Roku 1837 si Charles Goodyear nechal patentovat svůj první kaučukový vynález. Roku 1950 proběhla tento den vůbec první transplantace ledvin na světě. Stal

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá, kilo za 39,90. Penny.
4: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane of you.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak za chvilinku se vrhneme na Relaxádu, tady na hitparádu Relax Rádia. Já jsem ještě před chvilinkou vyšel tady ven ze studia na terásku a vidím, že, a je to hlavně zpráva pro kladenské řidiče, na Sýtenském mostě někomu chcíplo auto, prostě tam stojí v jednom jízdním pruhu, tak pokud jedete směrem jakoby z města ven, tak Sýtenský most a pruh je jeden blokován, musíte ho vůbec, počítejte s tím, auto je označené, bliká a tak dále, ale dávejte pozor, abyste do toho nevlítli. Teď už máme 18. hodinu a za chvíli jdeme na to. Nejdřív mrkneme na počasí.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
0: Relax Radio. Časí.
1: Mám takový dojem, že pokud jste čekali na teplo, třeba jako naše kolegyně Barča, zprávařka, tak že se zítra dočkáte. Zítra polojasno až jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, to je radost být v práci.
0: Relax. Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Sliboval jsem oficiální hitparádu Relax Rádia, to znamená Relaxádu, je to tady. Pojďme, máme před sebou 10 skladeb, přesně tak, jak jste se řadili na www.radio-relax.cz. No a kdyby tady náhodou některá z nich byla už pětkrát, tak máme tady k dispozici 4 novinky, které máme nasazený nově a tyhle skladby, jak se říká lidově, náhradí. Jste hodně zvědaví? No tak záleží na vás, jak jste hlasovali, jak jste to seřadili, já to teďka jenom všechno odehraju. Jdeme na to, protože rekapitulace musí být na každém začátku.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Milky, já tuhle skladbu mám hrozně rád. Just the way you are. A na Relaxu třetí místo minule. Kdo byl na druhém? Tak upřímně, do žaketa, já jsem se tím nějak netajil, za tu dobu, co je v Relaxáde, moc jako k srdci nepřirostla, myslím tím hudebně, není to úplně moje krevní skupina. Každopádně vy jste je svými hlasy vynesli na druhé místo. Jednička je taky jasná a tam tak jako docela souhlasím, Madonna a Sabrina Carpenter. Nicméně měli jsme minule jednu ze 4 novinek, která jako se nedostala do toho pořadí těch 10 skladeb, to znamená dneska ji uslyšíme maximálně, když vám ji teďka představím. Tak pozor, nadechněte se, protože i pro mě to bylo docela překvápko, Krištof a Dominika Aládža, Půlnoční hřích. Mně to přijde docela divný, protože to je dobrý. Ale nedá se nic dělat, rozhodují vaše hlasy, já hlasovat nemůžu a já bych jí ten hlásek dal. Každopádně, jdeme na 10. a 9. místo, na 10. je Hilary Duff. Jako, tato má tak jako napůl, by se dalo říct, protože ona byla kdysi hvězdou seriálu Lizzie McGuire, možná pamatujete. Později ji vzdělávali doma, měla takové to domácí vzdělávání, ale není hloupá, pozor, abych to jako řekl nějak kulantně, protože navštěvovala kurzy přes Harvard Extension School, to znamená, že dělala školu tak jako tak říkají z nadálku. A ještě jedna zajímavost tady je, mezi její předky prý údajně patří skotský král Robert Bruce. Tak to si myslím, že jako hovoří za vše. Hilary Duff, minule novinková, dneska na 10. místě. Na 9. Henry Moody, to je zase chlápek, který se proslavil díky TikToku, kde vlastně sdílel jakoby náhodou ukázky svých písní ještě předtím, než je vydal. Jo, takže jasný, že během krátké doby se získal miliony posluchačů na celém světě. Jako, takhle se to dělá.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak tohle to byl Henry Moody a jeho skladba, která se jmenuje Miss You. Mimochodem, když se na to dívám, pozor, deváté místo. Jako mega postup, minule byl desátý. Já si myslím, že každý místo je důležitý a každý místo je svým způsobem úspěšný. Teď pojďme dál, protože před námi je první novinka ze čtyř, kterou tady pro vás mám připravenou, a za ní je Alex Warren. On na konci srpna bude vydávat už vlastně druhý album. Ta deska se bude jmenovat Wild Child a tohle z toho, co pustíme dneska, se jmenuje Passenger, ta skladba, a je to jako velmi energický letní single. Takhle, mně to přišlo jako, že letní single, jestli byl energický, asi trošku jo, ale to je jedno. To je novinka a hned potom se podíváme na osmé místo. Tam je sympatický DJ, který se říká Kygo, což je v podstatě zkratka jeho příjmení a jeho jména. On se jmenuje Kyra Gorwell. Jo. Je to vlastně jeden z nejúspěšnějších DJů světa, a to i přesto, že původně chtěl pracovat v oblasti financí a hlavně on studoval ekonomii. Dobře si to chlapec počítal, kde vydělá víc.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Muzika, kterou určitě vždycky a všude poznáte, Kygo, skladba, která se jmenuje Heaven on Your Mind, mimochodem aktuálně 8. místo, minule to byla novinka, takže jako docela rychlej start, ale nebyl nejlepší. Ještě máme jednu skladbu, která byla lepší z minula, ale k tý se pomalinku, ale jistě dostaneme. Když řeknu jméno jako David Guetta, Alok a tak dále, tak vám musí být jasný, že tahle ta novinka se určitě chytne. Mimochodem, teď jsem někde nedávno viděl něco z koncertního turné Davida Guetty, on teďka vyprodával dost staďáky a na tom posledním, co byl, tak tam měl, tam fanoušci udělali obrovský aplaus a pouštělo se tam video a tak dále. David Guetta se tam úplně normálně fakt jako rozbrečel. Ani se mu teda nedivím, protože ta atmosféra, která tam byla, byla úžasná. No a když k němu přidáme ještě Aloka, což je brazilský DJ, který v podstatě je těsně za tou trojkou těch nejlepších DJů na světě, docela by mě i zajímalo, podle čeho to dělají, je čtvrtý, což by mě na jednu stranu štvalo, protože to už je několikátý rok, ale když se dají tyhle ty dva dohromady, tak z toho vznikne novinka, která určitě bude bodovat. Run on River za chviličku a hned potom si dáme Madonu I Feel So Free. Mimochodem, víte o tom, jak to vypadalo, když se Madonna rozhodla, že se dá na hudební kariéru? No tak ona se přestěhovala do New Yorku, údajně měla v kapse jenom několik desítek dolarů, co mu bych skoro věřil, a před tou světovou slávou pracovala krátce, kdysi tohleto prodejna byla i v Praze na Václaváku Dunkin' Donuts a oni tam ho tam teď propuštili, poté co jeden ten donut vrhla po nějakým zákazníkovi a tak dále. Takhle, možná to je kec, nevím, ale já bych tomu v případě Madony docela věřil.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Tohle je v podstatě třetí relaxáda, kde máme takzvanou double Madonu, jo, to znamená v téhleté verzi I Feel So Free, a pak máme ještě jednu se Sabrinou Carpenter, která je tady dneska naposledy a je na úplně jiném místě, ne, jakým to si asi dokážete představit, ale k tomu se teprve dostaneme, protože teď jdeme na šesté a páté místo. Na šestce je projekt, který se jmenuje Bunt, což znamená v němčině barevný, a v jejich případě to má jaksi takovou jako snahu nebo označit, odrážet snahu míchat elektroniku s folkem, což je mimochodem velmi zajímavá kombinace, popema nebo různýma akustickýma nástrojema. Jinak samozřejmě tohleto duo muselo prorazit díky internetu a byly to hlavně remixy jejich skladby, která se na internetu objevila, a tím pádem jim to začalo fungovat. No a hned potom se dáme na pětku, tam je Demi Lovato, to je kámoška se Selenou Gomez, začala samozřejmě v televizi, což jí to strašně usnadnilo, ale kromě zpěvu umí hrát třeba na klavír, kytaru a bicí. Demi Lovato je ze sedmičky na pátém místě, Love Rides Jeans, za chvíli si to dáme, jinak doufám, že vám ta dnešní relaxáda příjemně ubíhá.
1: Relaxáda. Relax Radio. Šesté místo.

0: Demilová to se vyšplhala z minula ze 7. místa na 5. Vzhledem k tomu, že je tady 3. týden, tak je ještě docela velký předpoklad, že se dostane do té první trojky, držím jí pěsti. Proč ne? Je to taková docela příjemná muzika. Teď ale pozor, nám mám takovou hádanku, o kterých dvou hudebních událostech se v posledních pár dnech hodně mluvilo. Skoro až moc bych řekl. Tak jednak samozřejmě festiák Rock for People, to je jasná věc, skončil. A jednak to byla samozřejmě série koncertů Evy Farné. Jako dobrá je holka, vyprodala to kompletně všechno, viděl jsem i nějaký jakože ukázky a podobně. Jo, myslím si, že se jí to povedlo, myslím si, že může mít ze sebe radost a že může být na sebe pyšná. Nicméně, mluvím o tom hlavně proto, že máme tady jako třetí novinku Evu Farnou, aby toho nebylo málo, a skladbu, která se jmenuje Neříkej, co má se stát. Já to neříkám a v podstatě ji za chvilinku pustím jako novinku a budu jí držet pěsti. Já myslím, že jako ta má teďka takovou podporu, že se do té desítky určitě dostane. No a potom bude Robin Schulz, to je takový jakože první německý interpret, který vlastně překonal miliardu přehrání na Spotify, jo, a původně vznikla jeho skladba Waves, o které asi jste už slyšeli, jako klubová verze. No a takhle to dotáh.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Robin Schulz a společně s ním zpěvačka Barbs a Better Times. A jsme v Relaxádě, to znamená hitparádě Relax Rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Koukám se na to, jsou na čtvrtém místě, minule byli pátí, takže vypadá to nadějně, půjde se ještě vejš, koukám, kolikátý týden tady jsou třetí, takže určitě šanci mají. Ale my jdeme dál, před námi je další novinka, jestli se nepletu, už je to úplně poslední, Lost Frequencies, což je další, tentokrát belgický DJ, který se ve skutečnosti jmenuje Felix Delahaye. A pokud se ptáte, jak vzniklo tohleto jeho umělecké jméno,

Lost Frequencies, je to velmi jednoduchý. On kdysi na začátku kariéry remixoval takový ty zapomenutý skladby. Lost, jenom abyste věděli. A ty označoval jako ztracené frekvence, aby v tom neměl jako bordel. Takže Lost Frequencies a vzniklo z toho vlastně jeho přezdívka. Tak toho si dáme teď jako čtvrtou novinku a hned potom Calvin Harris, to znamená, že se k DJu v podstatě nevylezem. Tohleto, nebo tenhle ten člověk má samozřejmě svoje občanské jméno, jmenuje se Adam Wiles a docela zajímavý je, že nezačal hned muzikou. Jeho první prací, nebo vlastně takovou brigádou, byla práce v rybí továrně ve Skotsku. První muziku skládal už ve 13 letech a to mě docela zaujalo na legendárním počítači Amiga 500. Tak jsem se na to podíval, jak to vypadá. No tyjo, to je dobrý pravěk. Zkuste si to když tak odevřít. Amiga 500, na tom dělal svoje první hitovky. Kam až se dostal, tak to posoudíte třeba dneska, protože v relaxádě je Calvin Harris spolu se zpěvačkou Jay-Z na třetím místě a ještě pořád má týden k dobru.

0: co si budeme povídat, Calvin Harris udělal velmi chytlavou muziku, Jay-Z má velmi příjemný hlas na ženu, jejich společné dílko se jmenuje Satisfy a jestli se dobře dívám, tak je tady čtvrtý týden a už na třetím místě, to znamená na bedně, už jsou. Ještě se můžou dostat vejš, není problém, ale to musíte hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vaše hlasy rozhodují, kdože půjde nahoru, anebo kdože půjde nakonec dolů, to je jedno. Teď máme před sebou druhé místo, to je skladba, která mě fakt jako dostala. Mně se hrozně líbí, i přesto, že to není nic novýho, jsou to Milky, ten hit se jmenuje Just the Way You Are, ten jako vzniknul někde na základě skladby ze 70. let, ale mně se líbí jednoduchostí té melodie. Za chvilku poznáte, a já to mám tak jako po každý relaxádě úplně stejný, odcházím odsud a broukám si to. Minimálně ještě tak jako hoďku, když jdu pěšky, tak možná i díl, když jedu autem, tak jenom chvilinku. Takže dáme si druhé místo. Nezapomeňte, že stále můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Třeba, no vlastně pro Milky už ne, protože jsou tady pátý týden, takže naposledy. Dneska si je vlastně teda jenom poslechněte, stojí to za to.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé

0: Tak co?
1: Zůstalo vám to v hlavě ten popěvek? Uvidíte, třeba někdo si ho bude broukat, já určitě, protože relaxára jde pomalinku, ale jistě do finále. Máme za sebou 9 písniček, co se týče žebříčku, plus k tomu samozřejmě 4 novinky. Pro tohle to všechno můžete hlasovat a posouvat to na www.radio-relax.cz, což jsou naše webové stránky. Jako dneska musím teda uznat, že mi to i sedlo, jako ani jsem se pořádně nezastavil, furt jsem tady něco hledal. No, teďka už jsme na konci, to znamená, musíme rekapitulovat, máme to rozdělený, nejdřív ty novinky.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
1: A tam začal Alex Warren, skladba se jmenovala Passenger, jako podle mě má velkou šanci dostat se do té desítky, ale záleží na vás. A další novinka, David Guetta, Alok, no prostě to je jasná klasika. Je vidět, že léto je prostě časem festiáku, takže tyhle ty skladby prostě budou lítat jedna za druhou. Eva Farná, jo, mlčím. Rozhodně neřeknu, co má se stát, ale troufnu si tvrdit, že Eva se do té desítky 100% dostane, kor teďka po těch koncertech. Navíc musím teda jako přiznat, že i tahle skladba má něco do sebe. Tak a čtvrtá novinka, Lost Frequencies. Jestli se dobře dívám, tak se uvolní vlastně jenom 2 místa. První a druhé jsou tady 5 týdnů. Budete to mít těžký na výběr. Jsem docela zvědav, kdo se z těch 4 dostane do té základní desítky. No teď si jdeme představit.
2: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Desáté místo. Hilary Duff. Devítka. Henry Moody. Tady třetí týden a z desátého místa se posunul od minula na deváté. To si myslím, že je mega posun. Na osmičce z novinek Kygo a Dan Timinsky Heaven on Your Mind. Na sedmičce Madonna I Feel So Free. Na šestce novinkový Bunt. Stejně jak minule. Bund, jsou to Němci. Takhle moc zpěvu tam nepředváděj, ale tak vynahradí to snad Demi Lovato. Ta je na pátém místě, na čtyřce Robin Schulz, ten se taky posunul o jedno políčko směrem nahoru.

0: A teď už jdeme na bednu, to znamená na stupni vítězů na třetím místě, kam se ze čtvrtého místa z minula probojoval, procpal Calvin Harris a zpěvačka Jazzy Satisfy. Druhé místo si dneska jsme, my už jsme si ho pustili naposledy, ale tak jako ještě naposledy si ho připomeneme, ale rovnou říkám, hlasovat už pro něj nemusíte. Mně se to hrozně líbí, já si to chvilku nechám. A jenom chviličku, protože se dostáváme k jedničce a tam je to celkem jasný. Madonna po druhé, já jsem to říkal, spolu s ní Sabrina Carpenter, oni si prej dokonce vyměňovali i nějaký šperky a tak dále. No prostě je to dvojka, která je tady dneska naposledy.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia.

0: and I wanna talk about.
1: Relaxada. Relaxada. Relax Radio.
2: Relaxáda je za námi a 19. hodina právě teď.
1: Relax Radio.
3: Relax Radio.
1: Počasí. Počasí.
2: Zítra se nám počasí začne lepšit jako fakt jako hodně, myslím tím, co se týče teploty. 30 stupňů hlásí meteorologové, k tomu polojasná až jasná obloha. Jako uvidíme, o víkendu tomu má stát za to, tady podle mě bude nějaký start. A startovat budeme i my za chvíli do tohleté hodinky, ale musíme mít ten správný plán.
4: Už vím, co s tím, mám totiž plán.
2: Krištovo má, to znamená, je to ten správný člověk, který bude v téhleté hodince určitě zpívat. Mějte se moc hezky, krásný večer, je tu středa, tak si užijte podle toho, jak prostě potřebujete, to už nechám na vás. Těším se zítra.
3: Relax Radio.
1: Aleš Schwarz.
3: Aleš Schwarz. Relax.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Relax. Relax.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,3

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozů Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4 Rakovník. 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to za

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Navštivte svého prodejce a servisního partnera vozu Honda. Těšíme se na vás v autosalonu Klokočka v Praze Řepích. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax. I've been trying to kick myself back in my body.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio. Let me tell you.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,0

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je Paul McCartney. Narodil se 18. června 1942 v Liverpoolu. Přesně o 19 let mladší je Alison Moye, zpěvačka Dua Yazoo. Narozeniny dnes mají také Simon Robertson, kytarista Bo Radleys, ten od roku 1969. A Nathan Morris, ten patří pro změnu do skupiny Boyz II Men a spatřil světlo světa v roce 1971. Roku 1815 se konala známá bitva u Waterloo, kde to Napoleon projel. Psal se rok 1959, když se uskutečnil první telemost mezi Anglií a Spojenými státy. Tento den roku 1983 vyrazil raketoplán Challenger už na svou sedmou misi, poprvé s ženou na palubě. 18. červnový den také přinesl soud se členem kapely R.E.M. Petrem Buckem za nepřístojné chování během letu z Ameriky do Londýna. Legendární diskotéková skupina Village People koncertovala ve slavné Madison Square Garden. A premiéru měl Jurský park 3. Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.
3: Forb.